bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.

0: Čau, tady má 213, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Ha,
2: odpuste, slečno, ale takhle by to teda nešlo. Dík za drink a to všechno, chápu, jen se koukat je fakt peklo. Jenže takhle blízko mi zase začíná být nízko, trochu těsnový.

0: Rádio Spin.
1: Ja som hip-hop brácho. Celý život hip-hop.

0: ráno na Rádiu Spin.
1: Americký baseballista Alex Bregman dostal opáleným míčkem přímo do držky a vypadá jako po solidní bitce. Nicméně je to jedno z těch nejblbějších zranění, co jsem kdy viděl. Až do dnešního rána.
2: Jsem pak byl starší, tak jsem hlavně jezdil hodně na skateu a tohle. No a největší úraz jsem měl asi, když jsem spadnul z 10 schodů, kdy prostě se ten skate podlomil. Mně se rozjeli nohy jako na Vandama.

0: na televizi.
1: No dobře, tak tady už bych to dneska zastavil. Já jsem rád, že se u toho Rádia Spin ještě vůbec můžeme slyšet, protože ty vaše bebíčka to rozhodně není nic hezkýho. Tak na sebe dávejte hlavně pozor, ať se můžeme slyšet zase zítra ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

5 hodin 55 minut, máme tady středu 23. září, svátek slaví dneska Berta, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný dobrý ráno. Good morning. Máme tady polovinu týdne, já jsem včera říkal, že ten na ten týden utíká pomalu, tak já mám najednou pocit, že to utíká strašně rychle, protože před sebou už máme ve finále jenom čtvrtek a pátek, i když teda ještě jako jo, celou středu, ale já věřím tomu, že prostě ta středa nebude dneska zase tak hrozná. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás takhle v polovině týdne čeká. My si řekneme, co se povedlo včera švestkám chytnout v Praze. V Polsku padla taky rekordní loterie, takže si řekneme, kolik si týpeček odnes domů. Zastavíme se i u závodů, který probíhaly o víkendu v Praze, a teda musím říct, že to je fakt jako věc, ze který mě pálí žáha ještě dneska. Když zbyde čas, tak se zastavíme taky u přátel, protože ty teďka slavili jedno poměrně velký výročí. No a krom toho mám pro tebe taky lupeny na příští týden do kina na Zráce. Máme před sebou taky poznávačku Pravdu nebo lež, a nebo taky mashup, který pro tebe namíchám za pár minut. Takže rozhodně buď ready i na středeční Spin ráno. My se jdeme podívat ještě na počasí. Tak co se týče aktuálních teplot, tak ty nejsou úplně kdo ví jak přivětivý, protože mi tady předpověď ukazuje, že dneska je v tuhle tu chvíli 7 stupňů Celsia, což je už poměrně málo, už to fakt jako není ani úplně na tu mikinu, ale spíš už je to na to si vzít ještě další vrstvu na sebe, takže pokud jste ještě nevyrazili do práce, tak se převoblíkněte aspoň takhle na ráno. Odpoledne počítejte s tím, že by měly být teploty kolem 16 stupňů Celsia, což je o něco příjemnější než včera, do toho by mělo být teda polojasno a zataženo, no a k večeru počítejte s tím, že teploty zůstanou kolem těch 15 až 16 stupňů, ale jak už víme, tak to bude postupně klesat zase zpátky někam podle mě třeba k těm 7 stupňům Celsia, takže co si budeme povídat, ono už je oficiálně podzim, že jo, takže je to taky znát venku. Radio Spin. Československé

0: 5 hodin 57 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

6 hodin 5 minut, ty dám posloucháš Spin ráno s Domem. Dneska máme středu 23. září, no a my se jdeme podívat na první dnešní zprávu. Kdo bydlíte v Praze, tak víte, že anděl a právě to obecně je poslední dobou takový úkaz všeho možného. Pro určitý věci tam člověk prostě nemusí chodit daleko, co si budem povídat, ale městský švestky tam chytli něco, co by nikdo nečekal. A ne, AIDS to nebyl. Hele, oni tam reálně chytli kozu, která se tam vlastně z nějakého úplně neznámého random důvodu potulovala. No tak ji naháněli. Naháněli, ono totiž chytnout kozu, to není nic tak úplně jednoduchého, jo, ona docela peláší. No a ona si to takhle pelášela až k lihovaru, kde jí konečně ty prostě měšťáci odchytli a odvezli do útulku, ale já si říkám, včera to byla koza na smícháči. Nedávno jsem viděl, jak někdo na Žižkově prostě natočil jen tak prostě skákat si klokana. No tak já jsem zvědavej, co kdo dneska chytne anebo natočí tady ve Strašnicích u Rádia Spin.

0: Olé, máme 6 hodin a taky 10 minut. K tomu ty dám posloucháš Radio Spin s tobou, jedál taky dom. No a my si dáme v tuhleto chvíli spolu poznávačku. Poznávač se pravidelně podle audií, který ti posílám do éteru, a hádáš všechny různé a možné záležitosti. Většinou jsou to filmy a seriály, protože z toho se tahá asi jako nejlíp nějaká ta ukázka. Každopádně dneska tady budeš hádat jednu desku. A jsem zvědavej, jestli přijdeš na ten její název a taky na interpreta, který má na starosti. Tak pojďme si pustit ukázku číslo jedna, kterou tady mám pro tebe připravenou. Ty ukázky jsou fakt jako hodně krátký, jo, má to 2-3 vteřinky, takže rozhodně doporučuji dávat pořádně pozor. No a pojď si poslechnout, jak to teda dneska zní.
1: Smetku, a kolik jsi vyhrál petlů?
0: Tohle je taková první vlaštovka, podle který si myslím, že by si mohl čistě teoreticky natrefit na ten správný název desky, kterou tady po tobě chci. Takže určitě dávě vědět na 210 32 30 30, o kterou desku se tady dneska v poznávačce jedná. No a jestli zatím netušíš, tak určitě vydrž pár minut, protože my si tady za chvilinku dáme ještě další dvě ukázky. Každopádně teďka si dáme Kelina s Dolarem a jejich Superstar. Za mě musím říct naprosto perfektní věc.

0: Pokračujeme v poznávačce na rádiu Spin, máme za sebou Superstar, která má asi taky 1 3/4 minuty, to je takový novodobý trend dělat prostě písničky do 2 minut. Každopádně, kde rozhodně písničky nebyly do dvou minut, ale už měly třeba aspoň přes 3 minutky, tak to byla deska, kterou tady dneska hádáš v poznávačce. My jsme si tady pustili jednu ukázku pár minut zpátky, tak pojďme si ji dát ještě jednou. Možná ti napoví.
1: Smeklu, a kolik si vyhrál smeklu?
0: No a pokud ti nenapoví tato ukázka, tak by ti mohla napovědět ta druhá, kterou tady pro tebe mám připravenou.
2: Jsem ten, kdo přitáh do Čech, hraje, jsem to já, víš.
0: No a aby toho nebylo úplně málo, tak do třetice všeho dobrýho si myslím, že bychom si mohli dát ještě poslední ukázku, kterou tady pro tebe mám dneska v poznávačce Ready.
3: Nejsem obyčejný člověk, kde moje objekt.
0: Já si myslím, že spoustu z vás poznalo, aspoň teda podle hlasů, že tahle ta deska, kterou tady dneska hádáš, tak je od Smeka. No a která z nich to bude, to můžeš dávat vědět dál, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Abych ti tak ještě malinko napověděl, tak se pohybujeme v roce 2010. Yeah, feel

0: 6:18, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a dneska pokračujeme, nebo respektive se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jednu desku. Vy už víte, že jste hádali desku od Smeka, a to podle ukázek, který se vám tady pouštil pár minut zpátky, tak pojďme si některý z nich připomenout. A nebo víš co, já si myslím, že si můžeme připomenout úplně všechny.
1: Jsem ten, kdo přitáh do Čech, hraj, jsem to já, víš, Smeku, a kolik jsi vyhrál Smeku?
0: Tady jsem říkal, že se vracíme do roku 2010, kdy tato deska vyšla, no a musím říct, že to byl takovej trošičku oříšek. Byla to vlastně nějaká první deska, ale ne úplně jako sjednocená, jo, takový prostě jako projekt, se kterým jsme jako tenkrát přišel, nebo respektive sám za svoje jméno. Tak pojďme se podívat na to, jaká tady podle vás dneska byla deska.
2: Ale myslím si, že to je teda od toho Smeka, jak jsi říkal, a myslím si, že to je ten Bullet Time, ten mixtape.
0: Michal typuje Bullet Time Mixtape. Na tom se, je pravda, objevilo spoustu skvělých věcí. Jako třeba všechny tři, který jsem tady pouštěl. Je to taky to Bullet Time Mixtape.
3: Tebou je mi nejlíp, pro mě si nejvíc. Jsi úplně jiná než ostatní ženský.
0: No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Samozřejmě pro vás budu mít dneska taky Celebrity Voice Trip, takže na ten se určitě počkejte. No a my se společně za pár minut podíváme na další zprávu. Konkrétně se teda zastavíme v Polsku, kde jeden týpeček si odnes rekordní výhru. Jaká to byla výhra, tak to si řekneme zhruba tak za 4 minutky.

0: 6 hodin 23 minut my spolu pokračujeme ve Spinránu a jdeme se podívat taky na další dnešní zprávu. Jeden šťastlivec vyhrál rekordní polskou loterii. V přepočtu to bylo 250 milionů korun. To je jenom, jestli zrovna třeba jedeš naštvaný do práce, jakože asi pravděpodobně, jo, stejně tak jako každý, tak abych ti ještě kamarádsky přiložil, víš co, ale teď vážně. Co cením, tak je to, že týpeček si prostě nedal jen tak náhodný tiket, ale vyplnil si čísla sám. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je fakt, že na sebe teda tím pádem může být pyšnej, ale co mu fakt jako závidím, tak nejsou úplně ty prachy. Není to ani ta radost, ani to, že prostě jako může s tou prací seknout, že prostě nebude muset makat a může se jen tak jako hezky pěkně hovit na zahradě nebo třeba někde u moře na Bali. Já mu závidím, že se týpek prostě v dnešní době fakt nemusí bát natočit plnou do auta. Ať je to vlastně jako do čehokoliv, nejenom prostě jako, jestli má doma teda už tuhle tu chvíli Ferrari, tak ti tam vlastně může natočit plnou a je mu to úplně jedno. Ne jako nám.
1: Are you ready for this?

To, co ti teďka tady na Rádiu Spin řeknu, tak si myslím, že pro tebe bude naprosto neuvěřitelný, ale já bych si teďka s tebou chtěl dát jednu takovou fotbalovou zprávičku. Je to přesně tak, protože já teda fotbalu úplně neholduju, co ti budu povídat, maximálně se jdu občas podívat na bránku, který kope za Vyšehrad, ale to je tak jako celý, jo, ani si to nepustím v televizi, protože prostě na mě je to extrémně dlouhý, ale je jeden zápas, na který si myslím, že se moc rád podívám v telce, a to je zápas, který proběhne 6. října mezi Argentínou a taky Beninu, protože nebudu lhát, je to věc, u který si myslím, že se člověk dojme a že na konci toho zápasu bude fakt jako obrovská slavnost, obrovská prostě. Já nevím, jak to říct, taková jako dojemná akcička, protože je to přesně ten zápas, který bude naposled hrát Messi za Argentínu, jakože za národňák Argentíny. Takže musím říct, že jestli chceš vidět fakt jako podle mě nějaký dojáček, nebo prostě si dát ještě naposled s Messim jeho takový prostě reprezentativní kariérní věc, nebo takový reprezentativní kariérní zápas, tak si myslím, že 6. října budeš moc. Hele, Messi, co si budeme povídat, za Argentínu nazbíral 207 startů a taky 125 gólů, což si myslím, že chce pořádný rozloučení. A to pořádný rozloučení může být prostě historicky v televizi. Takže buďme za to rádi a pojďme se na to podívat. 6. října.

půl sedmý ráno, tedy nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. Dneska máme 23. září, středu, a svátek slaví Berta, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ta středa 23. září bude vypadat. A vemu to naprosto jednoduše, naprosto vlastně jako zkráceně, protože dneska budou teploty kolem 16 stupňů Celsia, což je ještě takový lehoulinký záchvěv, kdy o sobě léto dává tak jako malinko vidět, protože přece jenom už jsou pravý podzimní dny, takže počítej s tím, že to už bude takový trošičku jako sychravý, takový trošičku prostě jako, no, takový prostě podzimní, no hele, polésno, 17 stupňů maximálně. Rychlá doprava na rádiu, spíneme se podívat taky na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, protože tam se bourá a bourá se konkrétně v Ostravě v ulici Orlovská, takže tam určitě dávej pozor. A pozor si dávej taky v Olomouci v ulici Pasteurova. Když se podíváme na dálnice, tak tady v tuhleto chvíli nevidím nic úplně ultra hroznýho. Jediný, co tady na mě svítí červeně aktuálně, tak je D1 v Ostravě, protože tam se bourá, takže tam určitě dávej pozor taky. No a když se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá v Praze, tak tady se postojíš klasicky v Holešovičkách, stejně taky na Polvatavský nebo ve Štěrbovský spojce. Jeden crash mi tady hlásí potom taky ulice, která je hnedka vedle Štěrbovský spojky, ale vzhledem tomu, jak dneska fungují Google mapy, tak musím chvilinku počkat, než se mi to nalouduje, takže to rychle zakecám. No a je to ulice Černokostelecká, takže tam určitě dávej pozor, tam se bourá. Každopádně ode mě je to k dopravě všechno, no a kdyby cokoliv, tak dávej vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Za chvilinku Celebrity Voice Flip. Automoto Spin. Tvoje

0: to skoro každý den jen tak jako sám sebe a říkám si, kdy konečně bude takovej buka v O2 aréně. No, to se asi zatím nedozvíme, nicméně, co bychom se mohli dozvědět už brzo, tak je, kdo se bude skrývat za dnešním Celebrity Voiceflipem na Rádiu Spin. Tak pojďme si dnešní Celebrity Voiceflip pustit. Já si myslím, že vy jste na to naprosto ready, protože jsem vám na to pár minut zpátky týzoval, takže takhle dnešní zamotaný hlas zní. Já si myslím, že dneska to nebude zas tak nic úplně těžkýho, takže určitě už tuto chvíli můžeš brát do ruky telefon a volat 210 32 30 30 nebo si otevřít mobilní apku Rádia Spin a poslat mi sem nějakou pěknou voiceovku s tím, kdo se za tím zamotaným hlasem skrývá. Jestli tu mobilní apku Rádia Spin ještě nemáš, tak utíkej na App Store, utíkej na Google Play, rozhodně si ji stáhni a dávej vědět, protože já si myslím, že dneska absolutně všichni u Rádia Spin tušej, kdo je dneska za tímhletím Celebrity Voiceflipem.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip, ve který hádáškům patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojď si ho se mnou pro tuhle tu chvíli připomenout. Dneska si myslím, že poměrně jednoduchý, signifikantní hlas. Každopádně já jsem tady otevřel pár minut zpátky, že ti zatím neprozradím, kdo by to asi tak mohl být, ale nějaký tipy tady mám. Tak pojďme se podívat dneska, pokud se nepletu, nejdřív za Michalem.
1: Není to paní Molavcová?
0: Paní Molavcová to dneska bohužel není, Michale. Ale jestli ti můžu něco malinko napovědět, tak dneska tady hádáš jednu českou herečku, pomlčka, moderátorku. Je to typka, která kdysi uváděla pořad Banánové rybičky. To si myslím, že by ti mohlo poměrně hodně pomoct. No a pokud ti nepomůže tohle, tak ti pomůže to, že pokud se tato paní ponoří do mrtvého moře, tak si myslím, že bude jedna z mála lidí na světě, která se potopí.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme si ho spolu pro tuhle chvíli pustit. Já jsem vám napovídal pár minut zpátky, že dneska tady hádáš jednu českou herečku, pomlčka moderátorku, která kdysi uváděla pořad, který se jmenoval Banánové rybičky, a taky, že to je paní, která když se ponoří do mrtvého moře, tak se pravděpodobně opravdu ponoří jako jedna z mála lidí na světě. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady dál padaly, a začneme u Tomáše.
1: V dnešním Celebrity Voice Flip si myslím, jestli to není Halina Pavlovská. Dík a pěkný den, Tomáš, čau.
0: Pěkný den i tobě, Tomáš, jdeme za Honzou.
2: Ahoj, tady Honza, není to Halina Pavlovská, čau.
0: Halinu Pavlovskou tady typoval třeba taky Dave.
3: Čau, tady Dave, hele, není to Halina Pavlovská.
0: Dál jsem jí tady zaslech od Petra.
4: Je to hubená Halina Pavlovská, tak se měj, čau.
0: A nebo třeba taky od Anet.
5: Ahoj všichni spineři, no... Dneska by to mohla být Halina Pavlovská.
0: No a já si myslím, že dneska nemá úplně smysl to rozporovat, protože je to jasná Halina Pavlovská. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu, a před sebou toho máme ještě hodně, takže rozhodně dál vydrž u Rádia Spin, protože my spolu pokračujeme.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na

0: čádu dolů, furt hloub.
1: 6 hodin bezmála, taky 56 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jde, taky dom. Dneska máme středu 23. září, svátek slaví dneska Berta, tak přejeme všechno jenom to nejlepší, no a my se jdeme podívat dál do Spin rána. My spolu dneska rozebereme taky jednou určitě operátora, který měl v pondělí lehký výpadek, tak se ozval s tím, co teda nabídne lidem k kompenzaci, takže to si řekneme za chvilinku. Je možný, že se opět zastavíme už rána, protože mám tady jednu takovou lehce bizarní soutěž z víkendu, která byla vlastně tenhle ten víkend v Praze. No a pokud zbude čas, tak se zastavíme taky u seriálu Přátelé. Každopádně bude toho samozřejmě spoustu víc, takže rozhodně zůstaň dál u rádia Spin, no a my se jdeme podívat na to, co nás čeká venku. Tak co se děje venku v tuhleto chvíli, je úplně něco ne úplně příjemného po delší době, protože venku je nějakých 7-8 stupňů Celsia. Jinak by mělo být teda jako jasno až polojasno, to je naprosto perfektní, ale ty teploty nejsou úplně nic moc. Mně už teda upřímně z těch ranních procházek na tramvaj začíná poměrně škrábat v krku, ale ještě tak nějak jako držím, tak doufám, že budeš držet taky. Každopádně odpoledne počítej s maximálkama kolem 16-17 stupňů Celsia a do toho opět polojasno.
2: Spin Radio.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Radio Spin. Deskou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Radio Spin Dom, ještě jednou ti přeju hezký dobrý ráno. My pokračujeme spolu ve Spin Ránu, kde mám teďka jednu takovou docela, musím říct, jako docela hezkou zprávu, protože včera ke svému výročí stoletýmu Česká národní banka vydala speciální pětitisícovku. Pětitisícovku tu už dneska vidí ve finále málo kdo, protože co si budem povídat, v bankomatu ji třeba už jen tak nevybereš. Nicméně stály se na ně fronty. A to asi pravděpodobně nejenom díky tomu, že lidi prostě chtěli památku, protože prostě nejenom, že bys neměl doma jen tak běžně prostě pětitisícovku, ale jen tak běžně doma nemáš pětitisícovku prostě s tou pamětní nálepkou. Nicméně, na ně nestály frontu jenom lidi, kteří by to chtěli jako památku, ale samozřejmě na ní stály frontu taky překupníci. No a co si budeme povídat, těch překupníků bude poměrně dost, protože já už jsem hnedka ráno dneska v tramvaji otevřel Facebook a jedna z prvních věcí, co na mě vyskočila, tak byl inzerát od nějakého úplně random týpka. Vůbec nevím, kde se mi ten týpek prostě jako na Facebooku objevil, ale prostě tam byl. Že prostě prodává tuhle tu pamětní pětitisícovku za 6 500 a s poštovným dokonce, nebo takhle, za 6 500 s poštovným. A obě dvě, nebo on koupil dvě, takže obě dvě prodává za 12,5. Což mi přijde docela masakr, protože já když jsem četl nějaký průzkumy, kvůli tomu, abych věděl, za kolik se potom ta pětitisícovka bude tak v budoucnu zhruba pohybovat, tak to bylo, že stoupne maximálně o 15%. Takže zhruba tak asi jako třeba na 5 500, dejme tomu, jo, jako plus minus nějaká ta kačka. Takže musím říct, že za 6 500 prodat něco, co má v budoucnu stát, nebo za 6,5 prodat něco, co má v budoucnu stát 5,5, mi přijde docela masakr. Když těch 5 000 ještě vytiskli, prosím, 200 000, jo?

My se jdeme tady spolu na Rádio Spin podívat ještě na další zprávy, protože ale mám pro tebe taky dobrou zprávu, a to konkrétně, jestli patříš pod určitýho operátora. To se ti totiž pondělí stalo ráno, že jsi byl bez internetu, což není úplně nejlepší zpráva. Ještě horší zpráva je ta, že ti ten operátor pravděpodobně nebyl schopný na to reagovat nebo odepsat, protože bez toho internetu byl taky, jo. Ale ta dobrá zpráva je, že tě od něj teďka čekají 2 kilča kompenzace. Bohužel to nebude úplně na faktuře, ale na nákup na e-shopu nebo na prodejně, což není zas tak úplně praktický, jo, protože to potom znamená, že ty v tu chvíli musíš koupit třeba nový telefon, a to se stovou 200, což pokud si koupíš nový iPhone, tak co si budem povídat, tak to je prostě, jak když plivneš. Ale hele, buďme upřímní, jo, nebuďme hamouni, protože hele, kdo ti jen tak z ručky do ručky dá prostě 200 za to, že si prostě 2 hodiny nepoužil telefon? Nikdo.

7.15, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky doma a musím říct, že nevím, jak je to možný, že se to ke mně dostalo až včera, jo, ale v Praze byla o víkendu jedna taková bizarní soutěž a oni, ty soutěže jsou různě, protože ty můžeš zaběhnout po Praze 10 kiláků, můžeš žrát knedlíky na čas, nebo třeba hot dogy na čas, nebo třeba taky můžeš... Je to hrozný. Můžeš prostě pít na čas lax okurek. Jo, přesně to se totiž teďka dělo v Praze. No a za kolik se to dá vypít? Tak to musím říct, že mě taky hrozně zajímalo. Já jsem čet x článků. Čet jsem normálně, nebo koukal jsem na x reportáží z té akce a nikde to nepsali. Hlavně, že tam udělali rozhovor s tím týpkem, co to vyhrál, jo. Ale musím říct, že když jsem to viděl, tak mě prostě začala pálit žáha a pálí mě ještě teďka, ale říkal jsem si, že se vás dneska ráno zeptám na jednu věc, protože kdybyste měli nějakou takovou soutěž udělat, nebo už jste ji třeba udělali, tak jaká by to byla? Buď to žraní prostě jako těch hotdogů, knedlíků, uzených, borůvkových nebo třeba houskových, ale dávejte mi vědět, jakou takovou soutěž byste si dali na 210, 32, 30, 30. No a jestli to můžu vykopnout, tak co já bych si strašně přál, aby někdo udělal za soutěž, ve který bych mohl fakt jako bejt rekordman, tak je to pojídání bramborovýho salátu na čas. A kdyby mi k tomu ještě někdo prostě přihodil ten řízek, ať jako se nažeru prostě pořádně, tak já bych to klidně uvítal. No ale co by si dal ty, tak určitě dávě vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, protože jsem zvědavej, jestli tady mezi náma najdeme nějakýho přeborníka, třeba právě v jedení těch hotdogů, protože to si myslím, že by potom mohla být věc, kterou bychom si čistě teoreticky mohli zkusit.

0: Pár minut zpátky jsme tady na Rádiu Spin otevřeli dnešní ranní téma, a sice to, že jsem se vás zeptal, kdybyste se měli zúčastnit nějaký soutěže v pojídání, nějaký žrádla na čas, tak co by to bylo? Hot dogy, řízky, bramborový salát, ten by to byl třeba v mém případě, protože já osobně miluju bramborový salát, takže úplně se vidím prostě, jak stojím u toho stolu mezi těma 20 lidma. Takhle přede mě někdo postaví prostě ten kýbl s tím bramborovým salátem a řekne, žer. A já ti říkám, kámo. Já ti říkám, že do 2 minut by ten kýbl byl prázdnej. Každopádně jednu takovouhle představu tady měl dneska ráno třeba taky Lukáš.
1: Holandský řízku a bramborové kaše.
0: Ježiš, to je skvělý. Kolik myslíš, že by si jich snědl, těch holandáků?
1: Celé podle mě takových 10 minimálně.
0: 10 za minutu, jo, třeba?
1: No, za minutu by si snědl takových 4.
0: Ale 4 talíře s holandákem a bramborovým salátem za minutu si myslím, že jsou docela legit, Lukáši. Kor teda, jestli jsi takhle jako ještě z mladší generace, takže vím, že se do toho asi, nebo do vás toho tolik nevejde. Každopádně to si myslím, že je docela dobrý start. No a jsem zvědavý, co tady bude padat dál. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět, jaký soutěže v pojídání, čeho byste se rádi zúčastnili. A třeba to spácháme, hele, kdo ví?

0: 7 hodin a 23 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a zase jsme tak jako trošičku užrádla a dneska vyzvídám, jaký soutěži v pojídání jídla byste se chtěli zúčastnit, protože ale mě nesme tady v Praze teďka o víkendu soutěž v pití lakus okurek, což mi přijde fakt jako extrémně nechutný. Já věřím tomu, že prostě spoustu lidí, kteří se toho zúčastnili, tak prostě trpí ještě dneska. Pár minut zpátky se ozval Lukáš, který by si chtěl dát soutěž v pojídání holandského řízku a taky bramborový kaše. No ale děláte mi poměrně chutě, protože ale Peťa se ozval, protože říkal jsem si, dneska to prostě bez Petra nepůjde.
1: Čau, Dome, tady Petr, zase to žrádlo. Hele, já bych si dal soutěž, vole, v žraní pečený bůčkový rolády, hele, pěkně na plátečky, vole, a ty ve toho bych se užral. Ach jo, zase jídlo, tak jsem tě, čau.
0: No tak přeju ti dobrou chuť, Peťas, a my se jdeme podívat na to, jak jezdíte. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat teda taky na to, jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích. Musím říct, že regiony vypadají poměrně v pohodě, takže tam počítejte s tím, že dorazíte svým způsobem na čas, ale co se týče dálnic, tak už tady to je malinko horší. Konkrétně na D1 a na D2. D2 s D1 pojíždí na příjezdu do Brna, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky na příjezdu do Prahy po D5, protože tam to taky začíná lehce poskakovat. Když se podíváme na Prahu samotnou, tak pro tuto chvíli počítej se zdržením určitě na Štěrbouský spojce. Štěrbouská spojka blíž k Černému mostu, tak tam určitě počítej s tím, že je crash, takže tam si spíš postojíš. No a když se podíváme dál, tak to je taková prostě ranní klasika. Ku podivu není zasekaný Barandák, zatím ještě teda, i když to tady začíná svítit trošičku žlutě, ale postojíš si určitě na Polotavský, anebo třeba taky v Holešovičkách. Každopádně, kdyby si věděl o něčem dalším, tak dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Posloucháš Rádio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav

0: a taky 32 minut k tomu, 23. září, středu, svátek slaví Berta, tak přejeme všechno nejlepší. No a počítej s tím, že dneska teploty vyšplhají zhruba tak někam k 16 stupňům Celsia, víceméně po celé České republice a že bude venku polésno. Každopádně k tomu poměrně příjemnému počasí ještě takhle na podzim, tak máme dneska poměrně hezký téma, protože tenhle ten víkend se v Praze konaly takový, řekněme, okurkový žně. Jo, bylo to takový prostě jako festival kyselých okurek, kde byly prostě jako různý ochutnávačky, jako nakládaných okurek, ale do toho tam proběhla taky soutěž, kde lidi na čas pili okurkovej lák. Je to nechutný. Já vím, já se tady, když o tom mluvím, tak jako křením, ale říkal jsem si, že bychom si dneska mohli ráno vymyslet nějakou jako lepší soutěž, jo? Jakože jsem se říkal, že se vás zeptám na to, že kdybyste si měli vybrat nějakou soutěž, ve který byste chtěli prostě jako něco žrát, tak co by to bylo? Tak několik minut zpátky nám volal Lukáš.
1: Holandský ohřísku a bramborové kaše.
0: Ježíš, to je skvělý. Kolik myslíš, že by si jich snědl těch holandáků?
1: Celé podle mě takových 10 minimálně.
0: 10 za minutu, jo, třeba?
1: No, za minutu bych si takových 4.
0: No a jednu takovou menší kuriozitku tady měl třeba taky Dave.
2: Čau, tady Dave. Hele, já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení. A nedělá mi to problém sežrat i to další kilo klidně, takže si myslím, že gumoví medvíci za mě, to by byla moje disciplína určitě. Čau.
0: No tak jo, ale jestli seženeme kilo, dvě gumových medvídků, tak si myslím, že si můžeme pozvat Davea a natočíme si to na Instač, protože to mě zajímá, jestli to Dave dá dohromady nebo ne, ale zajímá mě taky, co ty. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dávej mi vědět, v soutěži čeho by si se chtěl kdy s kým utkat.

0: Dom a taky Spin ráno, dneska tady probíráme, kdyby byla soutěž vězení nějakýho žrádla, tak jaký takovýhle soutěži byste se chtěli zúčastnit. A musím říct, že jste poměrně kreativní, protože jsem čekal, že to tady budou samý hot dogy, že to budou prostě nějaký knedlíky a tak, ale třeba pajky, tak ten mě taky překvapil, protože pajky se tady pustil do sladkýho.
1: Je jasný, já bych sežral ty pendreky, to sežu.
0: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal? 400-500 pendreků určitě. Pajky, ty, jako já si říkám, že jestli by tě po tomhle tom nešlehlo, tak úplně nevím, jako z čeho jiného by tě muselo šlehnout, než z toho, že by si se takhle předávkoval cukrem, ale zajímá mě, co vy ostatní, takže šup, volejte na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, protože mě zajímá, čeho byste se v nějaký soutěži byli schopni prostě jednoduše užrat.

0: soutěži vězení, jakýho žrádla byste byli schopni udělat rekord. To je téma dnešního Spinrána, protože tenhle ten víkend byl v Praze jeden takový okurkový festival a soutěž tam byla v tom, že lidi pili lák z kyselých okurek. Já musím říct, že prostě ty lidi, kteří to dělali, tak tě musí být prostě zle ještě dneska, protože jednak si překyselí žaludek, druhá tě prostě z toho potom pálí žáha, za třetí si myslím, že se potom taky musíš zákonitě víš jak, ale ptám se vás teda, s čem byste takhle byli schopni udělat rekord? Já jsem si tady schválně vygooglil pár takových rekordmanů a jeden z nich je třeba James Webb, který nemá na kontě jeden rekord, ale hnedka dva. Konkrétně v tom, že za 12 minut sežral 276 kuřecích křídel a nebo třeba taky potom za 8 minut sežral 70 koblih s polevou. Což mi přijde docela crazy, ale za 8 minut 70 koblih, to by mě zajímalo, kam to týpeček napsal. Nicméně, mám tady taky jedny takový, řekněme, český rekordmany, jeden z nich je Radim Dvořáček, který dokázal za 20 minut sežrat 202 švestkových knedlíků, a nebo třeba taky Pepa Konek, který drží rekord v nejrychlejším snězení 200 gramů plnotuční hořčice lžící, a to za 12,80 vteřiny. Což jim přijde taky naprosto neskutečný, možná i nemožný, protože já nevím, já vždycky si dám jako hořtici, tak maximálně třeba oblíznu prostě tu lžičku jenom potom, co si ji nandám, ale že bych jí sežral celou sklenici, to mi přijde teda jako naprosto absurdní. Každopádně ptám se teda vás, co byste takhle dali do soutěže vy, nebo jakou takovou soutěž byste si byli schopni dát vy. No a ozval se mi Jarmil.
1: Čau, Dome, tady Jarmil. Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem, a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To je tak strašně dobrý, že ti nomé říkám, to jsem schopnej sežrat 4 bedny na posezení a v jedný bedně 40 kousků.
0: No tak jestli si někdy budu dělat nějaký catering třeba na svatbě, tak doufám, že Jarmila tam mít nebudu, protože to bych z toho cateringu neměl úplně nic moc, ale co byste si takhle dali vy v rámci nějaký soutěže v pojídání žrádla? To mi dávejte vidět na 210 32 30 30, no a třeba tady před Radion Spin někdy nějakou takovou soutěž v pojídání žrádla uděláme a třeba tady nějakýho toho rekordmana najdeme, protože přece jenom už tady adeptů máme poměrně hodně.

0: Dneska ráno tady na Radio Spin v uvozovkách pořádáme různé soutěže a v pojídání nějakého vašeho oblíbeného žrádla, protože by mě zajímalo, co jste schopni v obrovském množství do sebe prostě natlačit. Hele, co si budem povídat, jo? Ale já si myslím, že taková jako soutěž pojídání hotdogů nebo knedlíků, to je taková prostě jako klasika, ale co vy spineři jste schopni takhle do sebe narvat soutěžně, tak to rozbíráme právě dneska. No tak jednu takovou soutěž si tady vymyslel Michal a musím říct, Michale, že si mě hodně mile překvapil, protože tohleto na to bych si možná sednul i vedle tebe, kámo, tyba, jenom tak jako, že bychom si zasoutěžili vedle sebe, kdyby to šlo.
1: Za mě jsou jedině dvě, ta první, čem bych asi byl ten nejlepší na světě, tak je pojídání krupicový kaše. To já miluju a užíral bych se toho. A jako snědu, já když si dělám doma krupicovou kaši, tak 2 litry z mlíka a jako ještě bych klidně jedl, jako.
0: Počkej, a to není pro celou rodinu, to je jenom pro tebe, jo?
1: No ještě to je jenom pro mě.
0: A okay. A ta druhá soutěž?
1: Cheeseburger.
0: Kámo, tak jako v pojídání cheeseburgerů si myslím, Michale, že bych tě možná ještě jako tak trošičku převálcoval v pojídání té krupicové kaše, ale 2 litry už jsou poměrně hutný, no možná bych z toho něco jako vytáhnul, ale uvidíme, třeba se nám to někdy povede dát dohromady, ale co vy další, to klidně ještě návěte vidět, my se k tomu za chvilinku vrátíme.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Tak jsem si říkal, že když už jsem se dneska s tím mashupem tak jako míchal, takže bychom si ho mohli dát. Hele, na chvilinku si odpočineme od žrádla, od soutěžení a pojďme si, no dobře, od soutěžení úplně ne, protože si pojďme zasoutěžit v něčem dalším a to mashupu. Tak pojďme si pustit, co tam teda dneska zapeklitýho máme a vy můžete potom hádat, co asi tak jsem tady připravil.
2: Až k ránu se chodí spát.
1: Já si myslím, že dneska to nebude zase těžký, ale ty věci jsou tam poměrně jako rozlišeně daný a dají se tam rozluštit docela hezky, takže věřím tomu, že to bude o něco lehčí než včera, takže klidně dávej vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, co slyšíš v dnešním mashupu. Pojď se ještě jednou pustit.
2: Praha, až k ránu se chodí spát. Praha.
3: Jasný?
0: Poznal jsi trojici tracků?
4: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.
5: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat. Hady nechám.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A my ve Spin ránu pokračujeme taky v dnešním mashupu, který jsem tady odhalil pár minut zpátky, nebo odhalil. Pustil jsem vám ho a na vás je ho odhalit. Takže pojďme si ten mashup ještě pro tuhle tu chvíli pustit znovu. Až k ránu se chodí spát. Myslím si, že máte ještě co dělat, protože zatím se mi ozval Štrudly, který odhalil jednu jedinou věc.
2: Hele, já slyším teda PSA Praha.
1: PSA Praha si myslím, že je track, který je tam slyšet naprosto perfektně. Praha, až k ránu se chodí spát. Praha, není jenom Mostahrad. Takže v tuhle tu chvíli hledáme ještě další tři věci, které v tom dnešním mashupu jsou. Takže pojďte si to dneska ještě naposledy poslechnout, bo pro tuhle tu chvíli naposledy poslechnout a posílejte nám svoje tipy na to, co se v tom dnešním mashupu skrývá.
0: Poznal jsi trojici tracků?
3: Pošli nám voicovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210-32-30-30. Právě teď.
1: Než se posuneme ještě do poslední hodinky dnešního Spin rána, tak se v rychlosti podíváme taky na to, co nás čeká aktuálně venku. V tuhle tu chvíli by tam mělo být nějakých 9 stupňů Celsia průměrně po celé České republice a k tomu polojasno. Odpoledne počítej dál s polojasnem, ale s tím, že teploty vyšplhají maximálně k 16 až 17 stupňů Celsia.

0: 8 hodin, 8 minut, ještě jednou ti přeju krásný, dobrý středeční ráno. Máme 23. září, svátek slaví Berta, tak jestli znáš nějakýho Bertu, tak mu určitě popřeji všechno nejlepší. No a my jsme tady dneska ráno rozebírali jedno, musím říct, opět takový žrací téma, protože o víkendu byl festival kyselých okurek a na tom festivalu kyselých okurek byla soutěž v pití toho, no ne hnusnýho, on je dobrý, ale toho prostě jako kyselýho laku, což ti prostě automaticky podle mě neudělá úplně nejlíp. Každopádně já jsem se ptal, že kdyby se měli se zúčastnit soutěže v pojídání nějakého žrádla, tak co by to bylo? Musím říct, že teda tady padaly docela zajímavý a vlastně docela originální věci. Tak pojďme se podívat třeba za Lukášem.
1: Holandský řízek a bramborová kaše.
0: Holandský řízek a bramborová kaše mi přijde vlastně naprosto perfektní. Jdeme se podívat v rychlosti taky za Davem.
2: Čau, tady Dave. Hele, já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení a nedělá mi to problém sežrat i to další kilo klidně, takže si myslím, že gumoví medvíci za mě, to by byla moje disciplína určitě. Čau.
0: Tak to si myslím, že byste si mohli podat ruku z Pajky, protože i Pajky se tady zaměřil na sladký.
3: Hey, jasný, já bych sežral ty pendreky, to sežu.
0: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
3: 400
0: pendreků už mi přijde poměrně jako zajímavý číslo. Musím říct, že s kým bych si ale chtěl dát battle nebo nějakou soutěž, tak to je prostě Ondra.
4: Já si myslím, že já bych byl fakt dobrý v soutěži jezení těch malých bílých bavorských klobásek grilovacích.

Ještě než se tady dneska ve Spin ráno posuneme dál, tak vám jenom dám takový rychlý teasing na to, co nás tady dneska čeká. Nás za několik minut čeká pravda nebo lež, takže si určitě počkej na výzvu, budeš se moc zavolat. No a mám tady pro tebe taky další dvě stupenky na příští týden do kina na Zrádce. Takže rozhodně doporučuju zůstat dál u Rádia Spin, protože se ti to 100% vyplatí. Každopádně, aby jsme se úplně jako nezastavili jen tak u ničeho, tak mám pro tebe jednu takovou připomínku. A sice to, že tenhle ten týden tady na Rádiu Spin hraješ o jednu nádhernou velkou věc, a sice o bike pasy a taky food karty do trail areálu na Klínovci. No a co pro to musíš udělat? Tak to ti jenom tak jako v rychlosti připomenu, protože to je důležitý si připomínat, protože hele, můžeš si to poslechnout. Mohli jste si to poslechnout včera, mohli jste to do dneška zapomenout. Takže pro tebe je důležitý tenhle ten zvuk. To je zvonek kola. To jste poznali asi pravděpodobně úplně všichni. No a ve chvíli, kdy začne zaznívat, nebo respektive kdy zazní tenhle ten zvonek, tak víte, že musíte začít počítat písničky. No a do té doby, než zazní tenhle ten zvonek znova. Ve chvíli, kdy zazní podruhý, tak ty už víš, kolik písniček, která jako zahrálo v playlistu, a voláš buď to, a voláš na 210 32 30 30. No a když se dovoláš jako třetí a řekneš správný počet písniček, tak samozřejmě tenhle ten bike pass a taky food karta jsou tvoje, takže si potom budeš moct vyrazit kdykoliv se ti to jenom zlíbí do trail areálu na Klínovci. No a ještě jeden takový lehký bonus. Ve chvíli, kdy mezi těma trackama zazní třeba taky PSH, já to říkal. Tak máš jistotu, že nevyhráváš jenom bike pass a food karty, ale ty do toho navíc dostáváš ještě instruktora, který tě tam prostě naučí třeba i nějaký tričky, takže rozhodně se ti tenhle ten týden, a nejenom tenhle ten týden, vyplatí poslouchat Rádio Spin, protože třeba si pak budeš moct udělat výlet právě na Klínovec, a to chceš, brácho, zadarmo ještě ke všemu. Ideál.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jak jsem říkal pár minut zpátky, máme před sebou pravdu nebo lež. To znamená, že teďka budu potřebovat jednoho protivníka na 210, 32, 30, 30, který se nechá porazit anebo nenechá porazit mýma záludnýma otázkama. Jenom tak pro upřesnění, dnešní téma, který tady pro vás dneska budu mít, tak je spánek. Takže pokud rád spíš, já věřím tomu, že spíš moc rád, tak určitě cinkni na 210, 32, 30, 30. No a za 3 minutky si spolu zahrajeme pravdu nebo lež.

0: Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.22, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. Dneska tady v Pravdě nebo lži budeme mít téma spánek. No a jednoho protivníka už tady mám, protože proti mně je v tuto chvíli na drátě Ondra. Ondro, čus.
2: Ahoj Dome, ahoj Spinňáci.
1: Tak Ondro, jak ty si na tom se spánkem, kolik tak pravděpodobně denně naspíš podle tebe?
2: Jo, já mám jako velký spánkový deficity, protože dělám 12 denní noční a mám to hodně rozházený, takže tak těch 5-6 hodin, no většinou.
1: Tak to si myslím, že můžeme si podat ruce, ale doháníš to aspoň o víkendu třeba?
2: Jo, když mám jako volno, tak si dám klidně těch 12 hodinek spánku.
1: Ty vole, 12 hodin, to jsem nespaleně nepamatuju, ty vole. To bych si taky někdy docela dal, ty vole. Ale ani na dovče se mi to nepovede. Každopádně, Ondro, jestli seš ready, tak můžeme jít rovnou na otázku číslo 1.
2: Já jsem ready vždycky.
1: No tak jo, takže otázka číslo 1 zní. Během REM fáze je tělo prakticky paralyzovaný.
2: A to je pravda.
1: Myslíš si, že to je pravda? Myslíš si, že se nehejbeš, když spíš?
2: Hejbeš, ale já mám takový pocit, že v REM fázi můžeš dostat tu spánkovou paralýzu, takže, protože to je REM fáze, je rapid eye movement a vlastně jako sice seš ve spánku, ale furt jako na polovičetě, tě, a nevím, upřímně si myslím, ale myslím, že by to mohla být pravda.
1: A okej, okay, teda máme pravdu. A je to přesně tak. A je to proto, protože mozek vypíná svaly, aby jsme fyzicky neprožívali to, co se nám zdá. To znamená, aby když se ti třeba zdá o tom, že se s někým pereš, tak aby si nenafackoval přítelkyně nebo manželce, která spí vedle tebe. Tak, otázka číslo 2. Když vás někdo prudce probudí ze spánku v momentě, kdy jste náměsíční, můžete dostat infarkt?
2: No, nevím, jestli přímo infarkt, ale dělat by se to nemělo. Záleží asi, jak je na tom člověk zdravotně, no. Já bych řekl, že ten infarkt je jako ta nejhorší už jako možná situace, takže já bych dal, že to je lež.
1: Okej, okay, tak označujeme lež. Chodíš na to docela logicky, Ondro, hele, a opravdu je to lež. Ale ono se ve finále nic moc nestane, protože hele, je to jako, když tě někdo probudí normálně, jako když tě někdo probudí, ale záleží na tom prostě, jak tě ty lidi probudí, ne? Jestli pro tebe prostě nebo za tebou někdo přijde prostě s trumpetou nebo s klaxonem, tak je jasný, že asi nějaký infarkt se ho dostaneš, že jo. Tak, jdeme na poslední otázku. Když tě někdo prudce probudí, to už jsem tady sakra měl, tak jo, poslední otázka je, že rekord ve spánku, nebo respektive rekord v nespaní je 30 dní.
2: 30 dní, to už mi přijde nějak hrozně moc.
1: Myslíš si, že jsou lidi, kteří by byli schopní měsíc nespat, jenom tak jako třeba kvůli tomu, aby udrželi rekord do Guinnessovky?
2: To určitě ne, to tělo spánek potřebuje hodně. Já vím, že jako bez jídla se dá vydržet hodně dlouho, když máš vodu, jo,
1: ale
2: ve spánku 30 dní je moc. Já dám lež, já si myslím, že to je lež.
1: OK, tak dáváme lež. A Ondro, je to přesně tak? Je to lež, protože to bylo 11 dní a 25 minut. No a ty máš dneska zlatý hat-trick. No tak Ondro, já ti gratuluju a moc děkuju, že jsi si se mnou zahrál dneska ráno.
2: Já taky děkuji, Dome.
1: Tak jo, měj se hezky, čus.
2: Ahoj, Dome, čau, Spinňáci.

0: Pokračujeme ve Spin ránu, na rádiu Spin máme 8 hodin a 28 minut k tomu, no a já mám pro tebe teďka jednu moc dobrou zprávu. To už asi víte, že my všichni tady na rádiu Spin jsme velký fanoušci reality show Zráci. To už jste si mohli ověřit, protože třeba minulý rok jsme tady s tím třeba s Romanem jako fakt žili, jo. Měli jsme tady vždycky, když někdo vypadl, tak jsme ho tady měli na rozhovor a tak dál. Každopádně doufám, že sem někdo bude ze Zráců chodit i letos, ale co musím říct je, že tady pravidelně hrajete o vstupenky na Zráce do kina, což je docela důležitý říct, protože to nás čeká už za pár minut, takže jenom taková rychlá týzovačka. No a kdo vyrážíte do kina na Zráce dneska, tak se tam potkáme, protože my třeba jsme dostali pozvánku, takže rozhodně, pokud budete chtít, tak můžeme dneska večer chvilinku pokecat v kině. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, co nás čeká v tuto chvíli na silnicích, nebo respektive vás čeká na silnicích. Začneme regionama, protože tam se bourá a bourá se v Brně v ulici Svatopulkova, takže tam určitě jezdí opatrně. Opatrně jezdí taky na dálnicích, protože tam to vypadá taky na nějaký ty kreše. Lehký zdržení hlásí aktuálně D1 na příjezdu do Brna, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky na D5 a to hnedka dvakrát po směru na Prahu. Po směru na Prahu u újezdu se bourá a docela to tam začíná poskakovat. Takže tam určitě jezdí obezřetně a stejně tak i na příjezdu do Prahy, protože tam to poskakuje už někde od okolí, pokud se nepletu, tak Mezouna nebo Vysoký újezdu, takže tam určitě dávej pozor. Když se podíváme na Prahu samotnou, tak tady počítej se zdržením určitě na Štěrbovský spojce, protože tam se bourá. Bourá se potom taky na sjezdu nebo respektive teda na nájezdu z exitu 67 na Černý most, takže tam určitě dávej pozor taky. No a ještě jeden crash mi tady Praha hlásí, a to konkrétně v ulici Plzeňská. Takže tam bacha. Jinak, kde si postojíš, tak to je ranní klasika, ale já jsem říkal, že ten barát nějak se zaštosuje a zaštosoval, takže tam počítej se zdržením. Stejně tak potom třeba taky v ulici Hartigova, nebo třeba taky na Kbelský, nebo v Holešovičkách, takže takový pravidelný ranní klasiky. Kdyby se viděl o něčem dalším, tak určitě dávě vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla, nebo pomocí naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jak jsem říkal pár minut zpátky, tak i dneska tady pro tebe mám na příští týden, to znamená, že už přesně za týden od dneška budeš moc vyrazit do kina na Zrádce, takže rozhodně doporučuji nečekat a cinknout si na 210 32 30 30, protože už za pár minut si o ně budeš moc zahrát o ty stupenky, takže volej 210 32 30 30 a za dvě minutky si tady spolu o ty stupenky zahraješ s někým, kdo je bude chtít taky, takže to nebude jen tak zadarmo, ale hele, uvidíme, třeba to zadarmo bude, protože dneska tady máme ještě posledních pár otázek na vaření, takže uvidíme, kdo se v tom vyzná a kdo si ty stupenky dneska odnese. Jedeme.

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Tak kdo se půjde příští týden ve středu podívat na zráce, to se rozvíme už za pár minut, ale práce tady o stupenky dneska ráno bude Kuba. Kubo, dobrý ráno.
2: Čau, čau.
1: No a proti tobě se dneska ráno utká Štrúdl, Štrúdle, čus.
2: Čau, zdravím.
1: No tak jo, hele, jdeme asi rovnou na to, bude to naprosto jednoduchý, jsem zvědavý, jak se s tím poperete. Jenom připomínám, že proto, abyste mohli odpovídat, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno, respektive se s ním přihlásit a potom teprve můžete odpovídat. Takže jdeme na otázku číslo jedna. Z jaký světový kuchyně pochází boloňská omáčka?
2: Štrúdl.
1: Štrúdle.
2: Itálie.
1: Itálie. Itálie je správně, Štrúdle. Takže to je bodík jedna pro tebe. Jdeme na otázku číslo dva. Který český kuchař jezdí po restauracích a snaží se je v jednom televizním pořadu vylepšit?
2: Štrúdl.
1: Štrúdle.
2: Je to Zdenda Polreich.
1: Je to přesně taky to Zdeněk Polreich. Hezky pěkně. Kubo, seš tam vůbec? Halo, Kubo, seš tam?
2: Asi ne.
1: No asi ne, ale pravděpodobně. No tak jo, tak jdeme na poslední otázku. Jaká přísada do jídla je podle pohádky cennější než zlato?
2: No tak Štrúdl.
1: Tak Štrúdle.
2: Je to sůl.
1: Je to sůl, sůl je správně. No a vzhledem k tomu, že to Kuba asi pravděpodobně bohužel vzdal, nebo si zamáčkl mikrofon, nebo nevím, co se stalo, tak Štrúdle, pro tebe je to dneska hat-trick. Koho vemeš sebou?
2: No.
1: Koho vemeš sebou do kina, Štrúdle?
2: No takhle, jelikož já to asi příští týden ve středu nestíhám, tak jsem to chtěl jako darovat tomu, kdo proti mě prohraje, ale...
1: No, tak to bohužel nejde, když tím pádem, tak... Štrúdle, to budeš muset stihnout, hele, to se nedá nic dělat. Tak mi vydrž na drátě,
2: jasný.
1: Řekneme si, kam ti stupinky pošleme. Ještě jednou gratuluju.
2: Tak jo, díky.

0: Fajn ráno. Meša.
1: 8 hodin a taky 48 minut k tomu, ty dál posloucháš Radio Spin s tobou, dál taky Domino a my se společně jdeme vrátit dnešnímu mešapu, který zatím nemáme dneska ještě odhalený. Tak pojďme si připomenout, jak ten dnešní mešápek zněl.
2: Praha, až k ránu se chodí spát. Praha, musíte být
3: jen. Jasný? Jasný?
1: Tak pokud se nepletu, už jsme tady dneska ráno měli štrudla.
4: Hele, já slyším teda PSA Praha.
1: PSA Praha, to už víme, že tam určitě je. Praha, až k ránu se chodí spát. Praha. No a ke konci poslední, ke konci minulý hodinky jsem se vás ptal, co dalšího byste tam asi tak mohli slyšet. Tak jedna odpověď se tady opakovala poměrně často.
5: Nazdar dome, jednička je Travis Scott, Sicko Mode.
1: Pokud se nepletu, tak Sicko Mode tady typoval třeba ještě taky Marek.
6: Travis Scott, Sicko Mode.
1: A to můžu říct, že tam je 100%. No a tím pádem nám zbývají ještě dvě věci. Najednou si myslel Stanley, že kápnu.
7: Čau dome, tady Stanley, hele, není v mashupu náhodou oslík ze Shreka?
1: Jenže oslík ze Shreka tam dneska bohužel není. I když musím říct, že má stejného dabéra, je tam jiná filmová hláška, tak pojďme si pustit ještě jednou dnešní mashup a uvidíme, jestli se tady objeví další věci a další tipy.

0: 8 hodin a 55 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, ideál taky domno a vzhledem tomu, že už je před devátou. A že před sebou máte komunikátor, tak už je tady se mnou taky Vicky, Vicky, čus!
1: Čau, to bylo krásný teda, to si mě hezky uvedl.
0: Dobrý,
1: čau,
0: co?
1: Čau.
0: Hele, to já umím hezky uvádět lidi, víš co, hele, trénuju na ty naše společní akcičky s Krištofem. No tak jo, Vicky, já jsem tady pár minut zpátky dával dnešní mashup. Tak pojď si, ono tě to padá, viď?
1: Je to...
0: ale ono, ale
1: nedrží to. Tý...
0: Tak to je takový jako pravidelný, to jako... takový prostě pravidelný problém chlapu po 40, tak takovýhle tady máme mikrofony. No tak jo, my si jdeme poslechnout, jak ten dnešní mashup zní ještě jednou a uvidíme, jestli tam třeba Vicky něco vykoumá.
2: Jasný?
0: Tak Vicky, my už víme, že tam máme Prahu.
2: Praha, až k ránu se chodí spát. Praha.
0: Víme, že je tam taky Travis Scott a Josy Komou. A chybí nám dvě věci. Dvě věci tady spinneři hledají. Pomůžeš jim, chceš to ještě jednou pustit?
1: Jako můžeme to zkusit, no.
0: No tak jo.
2: Praha, až k ránu se chodí spát. Praha.
1: Jasný?
0: Někdo chce mít něco zelený.
1: Je to zelený, jasný,
0: je
1: jasný.
0: To zelený.
1: A není to třeba příběh žraloka?
0: No.
1: Ne, ale je to... Ale fuj, dome.
0: No, ježišmarja, no,
1: já tady
0: jsem
1: pak v tom jsem 4 hoďky.
0: Ale počkej, hele, máme tady někoho, kdo nám třeba pomůže. Radio Spin, dobrý ráno.
3: Čau, tady Vasil.
0: Čau, Vasile, tak co tam je podle tebe?
3: Hele, myslím si, že dvojka bude Perníkový táta, anebo... No, Perníkový táta.
0: Hezky, pěkně!
1: Wow!
0: Super, moc díky za kol, krásný ráno, měj se, čus.
1: Díky, čau. Díky, Vasile, ty bláho.
0: No a ta poslední věc, která se tam tak trošičku skrývá. A
1: no je to animák, ne?
0: Není to animák.
1: Aha, tak to je důležité info.
0: Jsem říkal, že to je film.
2: Aha. Musí to být zelený, jasný? Jasný?
4: Můžu s tebou na chvíli mluvit?
0: Tak. Je to pátý element.
1: Co?
0: Jo.
1: Jsem neviděla.
0: Ty jsi ne... Tak to je potom těžký, no. Nic, Vicky, jdeme se radši podívat na to, co už si určitě viděla, a to je komunikátor.
1: Ano.
0: Tak jo, co tady bude v komunikátoru?
1: Co tady bude v komunikátoru? Budou tracky na přání, takže prosím tě, spinnere, teď už je to na tobě. Těším se, co mi tam přistane, co si pustíme k té středě, už jsme vlastně v půlce týdne, že jo, takže pojďme se tady zase podpořit. Před náma za chvilku víkend. No a mám tady pro tebe taky pár takových skvělých zpráv. Mimo jiné, třeba si řekneme 5 fakt úplně šílených věcí, které lidi našli ve svém jídle.
0: Ty vole, to jsem chtěl na dnešek taky použít. Jo. A nakonec jsem si řekl, že to nechám jako na další, protože mě se u toho fakt dělalo blbě.
1: Je to, člověku se trošku navaluje. No, spinnere, připrav se, pokud jsi měl svačinku do svač. Bude to drsný.
0: Dožvejkej, polkni to a modli se, že to nebude chtít ven, protože hele, nebudu lhát, tohle ty věci fakt... jsou fakt jako odporné. Já si pamatuju, tenkrát jedna paní našla v chlebu zapečenou myš.
1: Počkej.
0: A to už půlku toho chleba sežrala.
1: To byla paní vám... sousedka, nebo co?
0: Ne, to bylo tenkrát v novinách televizních, ale myslím si, že Vicky vám řekne ještě horší případy. Každopádně, co bude určitě lepší než tohleto, tak je to, že dneska bude venku 16 až 17 stupňů Celsia a taky polojasno. Takže toť počasí na středu 23. září, tak užívejte komunikátor s Vicky, pak si užijte taky Jirku a taky Máru a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
5: Spin Radio. Sběratelské mince. Drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, ještě jednou tě zdravím od Majku, už máme středu 23. září, no a svátek má dneska Berta, takže Berto, všechno nejkrásnější k svátku. Já doufám, že máš pěknou středu, že zatím se to pro tebe jako dobře sumíruje ten den, nebo jak to říct, že jsi vstal tou správnou nohou. Já můžu už jenom říct, že k těm všem mým eskapádám, tak hurá! Mám teď konečně půjčený telefon, který dokonce i funguje, protože předtím už jsem měla jeden a ten nefungoval. Takže teď mám další půjčený telefon. No a výhoda je, že je růžovej. Ta nevýhoda je, že je to Apple a já s Applem neumím. Ale to se všechno naučím, takže já jsem vděčná. Děkuju prostě všem, kteří mi s tím pomohli a děkuju vesmíru a jsem in the peace. No tak jo, no a teď už prosím tě, spinnere. Co tady spolu probereme, jo? Máme komunikátor, to znamená, že tady hraju samozřejmě podle tebe, já čekám, že jakmile skončím tenhle vstup, tak už začneš volat, no a to na číslo 210 32 30 30, anebo mi pošleš hlasovku. No a co tady spolu dneska probereme? Tak prosím tě, mrkneme na top 5 fakt šílených věcí, který nechceš najít v jídle, ale někdo jiný je tam fakt našel. Potom taky mrkneme na Jeremyho Clarksona, protože pokud nevíš, tak má svoji farmičku, no a ta farmička má teďkon trošku problémky. No a potom samozřejmě mrkneme taky na hudební novinky. Izo chystá totiž aftrošku. No tak jo, máme se dneska na co těšit a jdeme začínat rovnou s trackem od DMX, Radio Spin.

Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka pojmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvený konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhej o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.

0: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám na drátě Martina. Čau, Martine.
1: Zdravím vás všechny spinnery a hlavně Viktorii, to krásné jméno.
0: Děkuju, děkuju. No, Martin se tady právě nad tím podivil, že mě prý včera někdo oslovil Viktorie. No, a já jsem právě říkala, že je pravda, že to je opravdu nezvyklý, protože to je opravdu tak dlouhé jméno, že prostě než se vysloví, tak co, že jo, tak to člověk stihne zajít na oběd a zpátky. Skončí vysílání.
1: Ono je nádherné moc, ale prostě k tobě jde Vicky, ty jsi taková pozitivní pitůstka a Vicky je prostě super k tobě, to je jak něco. Adele, víš, ty budeš jednou taky taková Adele.
0: Jo, takhle.
1: Kdyby celebrity to mají jenom jedno jméno. Bude to... tak budeš Vicky.
0: Martine, tak ty o tebe hezký, to je hodně ambiciozní, že Vicky, ty budeš jako Adele, bude to stejný, tak já ti děkuju, já si to přeju, děkuju za tuhle příjemnou afirmaci, prosím tě, máme středu, čip ti tady můžu udělat legraci, ne, ale radost tobě.
1: Strašnou radost bys mi udělala a věřím, že i spoustu spinnerům, kdybys mi zahrala song v kolaboraci, je to nějaká Orion, jmenuje se to, co se nelíbí.
0: Ano. Tak teda musím říct, díky moc za ten výběr, protože já ten track mám hodně ráda. Teďko naposledy, jak jsem byla na koncertě vlastně PSHček, co byli teď v té Štvanici, tak to tam hráli jako ano. Jednu z posledních v druhé půlce koncertu a mě to dojímá tenhle track. Takže já ti děkuju. A Martine, pro koho to budeš hrát?
1: Budu to hrát pro všechny Viktorie, pro moji ženu Denisku a ano. Pro mojeho best friend Marcela z Bražného, z Jakubčovic.
0: Tak pečka, tak jo, tak děkuju, zdravím a měj se krásně.
1: Taky, ahoj. Moc děkuju, čau.
0: Jasný, Radio Spin.

0: Yes, sir.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehoda je v Brně, a to v ulici Jedovnická. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D35 na 153. kilometru ve směru na Olomouc, a to v okolí Dolní Rovně. No a crash je taky na D11, a to na 11. kilometru ve směru na Prahu v okolí Nehvist. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Liberecký, je tady neprůjezdný odbočovací pruh, je tady v sobě osobák a náklaďák, tak opatrně. Crash je taky v ulici Chodovská na Kunratické spojce, no a taky v ulici Českobrodská. Tady máme silný provoz, bacha, zdržíš se na Českobrodský, takže pokud můžeš, vem to jinudy. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Radio Spin vítá

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a hned první song tady mám teďkon pro Matěje. Matěji, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Vicky, čau, zdravím všichni spinnery. Já bych tě poprosil, ať se vymluvím ze své frustrace, mohla bys tam poslat jednu písničku pro vedení mý firmy nejmenovaný, ty víš, a bude to přímo do kanclu vedení ředitelce a bude to písnička od Protivy. Prosit nebudu, mám toho plný zuby, takže díky za to, že mám rádio Spin, protože aspoň u toho se můžu trošku odreagovat. A všem spinnerům přeju krásný den, ať ho mají trošku lepší a víc v relaxu než já. Díky, čus.
1: Jasný, Matěj. No tak samozřejmě rádio Spin je tady od toho, abychom společně mohli sdílet, ať už to dobrý, anebo zrovna to frustrující a blbý. Každopádně jsem ráda, že jsi se ozval, dáme si teďkon Protivu, no a věřím, že hned potom ten den už bude o to méně protivnější a víc veselý. Já teda musím říct, Matěj, že i když říkáš, že seš dost naštvaný z té práce teďka, tak ale furt zníš vlastně velmi pozitivně a líbí se mi tvůj přístup, že prostě jedeš dál. Tak jdeme na to, Radio Spin, drž se.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ať už seš kdekoliv, tak rozhodně neváhej a nech si zahrát taky ten svůj song. No a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a v příští hoďce se pořádně podíváme na dno talíře. Jo, mám pro tebe totiž úplně šílený věci, co lidi našli ve svém jídle. Upřímně, trochu se mi z toho teda navaluje. A nemůžu si ty nově nabité poznatky nechat pro sebe, takže všechny informace ze mě musí ven. Ne, prostě musím ti to říct fakt. Jako osobně třeba, i když jdu a nechám si zabalit jídlo sebou, třeba právě takhle, že si dám kebab, vezmu si to sebou a prostě omylem kousnu do toho alobalu, který je tam přiznaně, že jo, se kterým to mám obalený, tak mě je z toho jako špatně. Prostě cokoliv do čeho kousnu, není to jídlo a nečekám to u toho jídla nebo v tom jídle, tak to je pro mě jako docela crazyna. No tak prosím tě, když tak dávej vědět, zajímá mě, jestli jsi našel někdy ve svém talíři něco, co tam teda ale fakt do toho jídla nepatřilo. Taková ta speciální ingredience. Big těšink, řekneš mi doufám už za 3 tracky. Teď ještě počasí. Tak prosím tě, jak máme venku? Hele, docela pěkný, já jsem docela spokojená, 12 stupňů Celsia a polojasno v Praze, ve zbytku republiky 12 až 14, čekej, že na Moravě nám může i lehce sprchnout, no a odpoledne bude až 16 stupňů Celsia, no a stále pěkné polojasno, jenom teda ta Morava, úplně ten cíp na východě, tak tam se nám to trošičku rozprší, ale myslím si, že dobrý to bude. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Holandský lížku a bramborové kaše.
1: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
2: Hoši, vy se toho nebojíte?
3: Je jasný, já bych sežral ty pendreky zase.
2: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
4: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopnej sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
2: No, tak Jarmile, tebe si na svatební cateringu určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
5: Soutěži jezení těch malých bílejch bavorských klobásek grilovacích.
2: Oh, shit, kámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
5: To bych zvládnul i víc.
2: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořčice, zasedneme před Radio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď se jdeme podívat na ty ingredience, které opravdu nechceš najít ve svém jídle. Lidi někdy vyfotí fakt bizárky, co najdou na talíři, takže ruličky do ručky. A jako předkrm tady máme matici v zavařené sklenici od okurek. Ta matice je fakt dobře naložená. No potom tady máme hlavní jídlo. Voila, simsalabim. Můžeme tady například vykouzlit kudlanku v salátu. To si dáte takhle salátek jako králíček a najednou na vás ta kudlanka. Blop, hele, tohle to jako objevit na talíři, tak se mi fakt hodně navalí. No a samozřejmě pro všechny milovníky vlastně různých kinozážitků tady máme v rámci hlavního chodu taky pizzu a samozřejmě jako dekor ne žádné olivy ani artičoky, ale ovladač na televizi, je to parádní, jako tohle, když ti přijede prostě Uberem nebo Boltem a řekneš si, tak tady mám tu pizzu a k tomu dostaneš i ovladač, tak k tomu by mohli dávat rovnou celý set, ne? I telku. Uf, no a potom tady máme samozřejmě dezertík, no a ten je úplně nejlepší, mňam, mňam, já miluju zmrzlinu, ale představa toho, že si otevřu ten boxík, a tam mám vanilkové potěšení s překvapkem, a.k.a. zmrzlou ropuchu ve zmrzlině. Tak to je něco hroznýho. A i tohle to někdo vyfotil. Takže nevím, jak tam tyhle ty prapodivné věci jako skáčou. Teda tu žábu tu ještě chápu, ta má docela doskok, ale jako třeba ta matice nechápu, kudlanka v tom salátu, to nevím, kde to sbírali. No nic, každopádně pokud ty máš nějaký takovýhle bizár, tak rozhodně neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Já ti řeknu, že ta nejhorší věc, kterou já jsem našla kdy v talíři, no tak to bylo samozřejmě ve školní jídelně, no a byl to vlas paní kuchařky. Jo jo, zlatý vlas paní vševědy. Bum. Tak to bylo vždycky nejhorší. Radio Spin.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Wow!

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a řešíme tady fakt úplně šílený věci, který si kdy našel ve svém jídle, který tam fakt neměli co dělat. Já si myslím, že opravdu ten vlas od paní kuchařky tam taky neměl co dělat. Opravdu to není speciální druh koření. Prosím, vysvětlete to už někdo těm paním v těch okýnkách. No ale teď už tady mám Mily a Mily si dala salátek jako králíček a taky koukala. Kudlanka tam teda nebyla, ale...
2: To mi stala taková nemilá příhoda, když jsem byla těhotná a dala jsem si takový salát, bylo to zrovna v hlavě, takový sámošce, jmenuje se Krystal. Tak takový salát, kutička veliká a najednou v puse taková hroudička, docela něco jak žvejkačka nebo něco takového. A kouknu, vyplivnu to, jako účtenka. Jo, ale já koukám, ještě jsem si přečetla, co to bylo. To byla normálně zmuchlaná, prostě někdo měl stek a hodil to do toho salátu.
1: Ne.
2: Ještě prostě z nějakého jiného salátu, jo. Plně, no, hnus, humus. No já myslela, že už no, opravdu celý těhotenství jsem už pak nejedla žádný salát. Takhle kupovaný. Takže mi to docela zkazilo.
1: No tak to teda úplně chápu a musím říct, že teda z toho si beru hned tři ponaučení, Mily. Za prvý, ne Krystal v hlavě, OK. Minimálně asi ne salát. Vůbec nevím, kde to tam je, ale dobře. Potom za druhý, OK, tady si někdo plete jako saláty s košem. No a za třetí, hele, vypadá to, že prostě... Nevím, tam se děli nějaký čachry machry teda s těma salátama. To vypadá, že byl asi evidentně jako... až moc dobře promíchaný. No dobře, díky moc, Mily, a co to bude za songu?
2: Ale zrovna s tou Jihlavou bych chtěla teda pozdravit kluky z Jihlavy, z Pio Squad, a byla bych moc ráda, kdybyste zahráli Chtěl bych.
1: Jasnačka, mám tady. Tak chceme určitě nějaký dobrý jídlo.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a řešíme tady spolu teďkon ty nejhroznější věci, který si kdy našel v jídle. Uf, prosím tě, to, co bude teď následovat, je vcelku grafický, to znamená, že pokud máš slabý žaludek, tak teď si zacpi uši, protože to, co našel Michal v jídle, tak to nevymyslíš.
1: Ale my jsme si jednou s Lonkou koupili chleba, přijdeme domů a byl krásný křupavý, ještě teploučkej. No ale když jsem ho rozlejpul, tak jsem s tím rozkrojil i zapečenou myš. Myslím, že to bylo to nejhnusnější, co jsem kdy viděl. A já jsem třeba potom rok si nekoupil chleba, protože jsem se pokaždý bál, že tam bude ta myš.
0: Tak to je strašný.
1: Ale myslím, že ji rozpulíš i tu myš vlastně. Takže v každý tý půlce toho chleba byla přesně půlka myš jako
0: fuj.
1: CCA.
0: Ne, Michale, ne.
1: Jo,
0: to je hrozný.
1: Fuj.
0: To jste měli prostě jako... I s masem, proteinama. To jste měli i s proteinama. Myš v housce, takzvaně, nebo...
1: Jo, teď jsem se na to zase vybavila, úplně mě projela husina po celém těle.
0: No tak to se nedivím, tak to je hrozný. Tak to je fakt hrozný, já teda můžu jenom říct, že jako... Je mi líto, Michale, tebe, tvojí rodiny, že jste toho vůbec jako toho byli svědky a zároveň mi líto i hrozně toho hlodavce, protože já si na hlodavce trpím, já jsem měla ty morčátka, oni mají všichni ty stejné zoubky. Chudák myška, no tak ty bláho, to, tomu říkám opravdu obžerství, jako nechat se zapéct do chleba. No tak chudinka, ta už to má za sebou, tak prosím tě, Spinnere, jestli jsi taky našel něco takhle šílenýho v jídle, tak rozhodně neváhej a dávej vědět, máme tady takovouhle černou hodinku, kdy si říkáme tyhle ty příšerný historky, no a potom už nás bude čekat oběd, že jo, tak řekněme si to ještě předtím, než si stihneme zkazit chuť, teď jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady koukám, že nehodu nám hlásí Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, a to v ulici Mariánské náměstí, a potom v Brně je taky crash, a to v ulici Ostravská. Dál mířím na dálnici a tady máme hned dvě nehody na D1, a to v opačných směrech. Nejdřív máme na D1 crash na 195. kilometru ve směru na Ostravu, to je v okolí Brna. No a pozor, na D1 zůstáváme, crash je taky na 197. kilometru o 2 kilometry dál, ale v opačném směru, ve směru na Prahu. Je tady nehoda nákladňáků v okolí Brna Tuřan, tak hlavně opatrně. Teď už jsem v Praze a tady máme nově crash na Novopatský, a to směrem na dálnici, směrem na D10, takže pokud můžeš, tak se určitě vyhni. No a jinak to vypadá, že tohle je zatím ode mě z dopravy vše. Tak hlavně opatrně.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Spin Radio.
2: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav se

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další trik na přání, tentokrát na drátě Miloš. Čau Miloši.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Tak prosím tě, řeším tady úplně jako bizár věci, které lidi jako objevili ve svém jídle, něco, co tam jako fakt nečekali. Tak ty máš taky pro nás storku, co se stalo tobě?
2: No, stalo se mi, že mi sestra místo, aby mi osladila krupicovou kaši, tak mi ji osolila.
1: Je prostě podle mě fakt výborný. Jako krupicovou kaši fakt miluju. Hele, mě by zajímalo, snědl jsi to?
2: No, nesnědl, já jsem, že nesnědl.
1: Ne, takže krupicová kaše na slano jako nezabodovala od tvý ségry. Škoda. Hele, za mě jako zajímavý vylepšovák, ale jestli vyzkoušeno za mě, tak už to teda dělat takhle nebudu. Dobře, Miloši, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Chtěl bych nechat zahrát Ektora pro štěstí.
1: Jasnačka, mám to tady a pro koho?
2: Chtěl bych to zahrát Peťovi, ať mu ty poslední dva dny jak utečou a klukům do Příbramy.
1: Dobře, tak jo, tak díky Miloši, posíláme, držíme palce, no a hrajeme. Ektora, Radio Spin, čau.
2: Dobrý, díky, ahoj.

0: než zaduní bejt.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už tady mám ještě jednu finální storku o tom nejhorším, co můžeš najít na talíři. Tady Vojta to povýšil a je to dokonce to, co nejenže jako najdeš na talíři, jo. Je to o tom, jako co najdeš i na dně sklenice. Blep.
2: Ahoj Vicky, no hele, já jsem jídle jako našel taky jenom nejhorší jako vlasy ze školní jídelny, což je taky hnus, ale viděl jsem, chlápek vypil takhle panáka vodky, ale v té vodce byl plivanec, normálně frér mu tam regulárně plivnul a potom on přišel a normálně ho tam kopnul a jak jsem viděl, jak tam plivanec tam plave v tom, já myslel, že se normálně tak zatím a čau, myslím, že nic nechutnějšího tu nebylo.
1: No fuj, opravdu nebylo. Já nevím, no, tak k tomuhle jenom říct, asi vidíte to? Vidíte to, děti, a proto se alkohol nepije, fuj, nikdy nevíš, co v tom je. A druhá rada, kterou bych si řekla třeba pro sebe, je jasně, Vicky, přestaň štvát ty čišníky, nikdy nevíš, co ti můžou pak naservírovat. Ach jo, tak tohle je fakt ošklivý. Dobře, tak díky, já si myslím, že už jsme se tady tak jako o tomhle pobavili dostatečně, takže už se přesuneme radši k tomu, jak je venku. Uf, ty bláho. No a teď už můžu říct, že momentálně máme v Praze nějakých pěkných 13, 14, 15, 13 stupňů Celsia a převážně jasno, ve zbytku republiky až 15 stupňů dneska odpoledne, kolem 17, 18 stupňů Celsia. Teď už to zase vypadá, že nikde pršet nebude, bude jenom polojasno, což je dobrá zpráva. No a koukám, že zítra bude lejt jako z konve, takže jestli někam vyrazit, tak jedině dneska, zítra už bude pršet a bude kolem nějakých 15.
3: Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a mám tady pro tebe velkou zprávu, hlavně pro všechny, kdo ladí nás Radio Spin na Vysočině. Tak prosím tě, jestli seš z Jihlavy, kámošíš se, spio, tak teď tady mám pro tebe skvělou zprávu a to, že pro tebe máme silnější a lepší signál. Ale co to teda znamená? Znamená to, že dneska musíš jako přeladit, jo? Takže pokud máš ještě normálně old school rádíko, tak teď nás nově naladíš na vlnách 104,1 FM. Ještě jednou, pokud seš z Jihlavy, tak přelaď na 104,1 FM. Budeš tam mít lepší, silnější připojení, bude to krása. Řekneš si, ty bláho, to jsou beaty, tyjo. Teď ti je dokážu docenit ještě mnohem víc než doteď. Takže já věřím, že to doceníš, spinere. Užívej, zdravím tě, no a pouštím ti tady teďkon Pio Squad a Chalantiku. Užívej, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky je tady s tebou, další songa na přání, no a tentokrát tady máme vzkaz od Buryho.
2: Zdarec, tady po dlouhý době řidič Bury, nahoď nám tam nějakou bombu od Separa, když máme v Hradci Králové, tak krásně slunečno dneska, bude to pro všechny Králové hradečáky, hezký den, čus.
1: Paráda, no tak zdravím do Hradce, užívejte sluníčka, no a pouštím vám k tomu samozřejmě, než co jiného, Sunset, enjoy.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě taky velké ceny, které tady u nás na Rádiu Spin můžeš vyhrát. Tak pokud nevíš, tak ti ráda tady dávám vědět teďka, že soutěžíme tenhle týden o, prosím tě, bike pasy a food karty do trail areálu na Klínovci. Hele, za mě úplná pečka, myslím si, že teď takový to jako babí léto, podzim, ale stále svítí sluníčko. No prostě tyhle ty pasy chceš, protože, hele, pěkně se projedeš, potom se dobře nadlábneš, za mě je tohle to v celku dream den. A ještě ke všemu teď svítí sluníčko. Takže co pro to můžeš udělat, aby si vyhrál? Je to v celku jednoduchý, musíš poslouchat Rádio Spin, jo? A jakmile zazní soutěžní zvuk, což je cinkající zvonek kola, přesně tak, tenhle zvuk, tak v tu chvíli zbystříš a začneš počítat songy. Jakmile totiž zazní cinkající zvonek na kole znova, tak hned máš volat na číslo 210 32 30 30, neboli sem do studia Rádia Spin. No a třetí, kdo se dovolá, tak řekne, kolik songů mezi těma zvonkama slyšel. Takže uslyšíš jednou zvonek, uslyšíš nějaký počet tracků, pak uslyšíš druhý zvonek, no a už nám voláš. No a když se dovoláš jako třetí, tak potom tě tahleta bezvadná cena vůbec nemine. No a mimochodem, pokud v té skupině songů budou i PSHčka a jejich Já to říkal, no tak dostaneš od nás ještě navíc instruktora právě na kolo na celý den. Za mě úplná pecka, takže poslouchej dál, ať ti to neunikne, no a my už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady máme čerstvě nehodu na D6 na 51. kilometru ve směru na Karlovy Vary, v okolí Svojetína, no a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nově crash na jižní spojce v okresu, nebo v okresu, v blízkosti Štěrbohol. Máme tady uzavřený jízdní pruh, no a pozor, vlastně tady v sobě nákladák a osobák, nejspíš to tady bude trošičku pošťuchovat se, takzvaně poskakovat směrem dolů na D1. No tak tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně dávej vědět. Díky moc a opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. All the words you said ain't making this easy.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání našeho komunikátoru tady. No a já už tady mám teď Janka. Janko, čau, co to bude?
2: Všem dobrý den, tě jdou teďka z práce jako já, že si udělá krásný den a kvůli tomu sluníčku, že je tak hezky venku, ať máš všichni radost. Chtěl bych zahrát 50 Cent, kdyby to šlo Many Men.
1: To je krásný. Mně se hrozně líbí takhle, když je někdo hezky naladěný jako Janko. Janko, přeju ti, aby si měl ještě krásný zbytek volného dne už dneska. Spousta sluníčka to vždycky nabije, no a jdeme si k tomu pustit 50 Centa, ten taky vždycky nabije. Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a ráda bych ti připomněla, že už dneska na Primě Plus naladíš premiérový díl Zrádců, teda samozřejmě dneska večer, jo. Takže pokud prostě ještě si nevěděl, co s dnešním večerem, tak teď už rozhodně víš. Večer si udělej popcorn a mrkni se. No a prosím tě, pokud by si chtěl vidět Zrádce na velkým plátně, to znamená v Cinestaru, mrknout se na to i s ostatníma, tak máš tu možnost právě díky nám, díky Rádiu Spin, kdy tady každé ráno soutěžíš vlastně ve hře jeden na jednoho, to znamená u Dominika s Krištofem, o lístky na Zrádce. Tenhle ten týden se soutěží o lístky na 30.9., tedy 30. září příští středu. Budeš mít možnost podívat se do kinosálu a mít to všechno takzvaně na velkém plátně, tak rozhodně neváhej a laď si rádio hned od rána, protože si myslím, že tohle je zážitek, který si rozhodně nechceš nechat ujít. Já teda musím říct, že se hrozně těším na premiérový díl, který dneska vyjde, vlastně druhý díl, a řeknu ti to takhle, Dáša je za mě opravdu jako nejlepší, je to zrádkyně teda, a uvidíme, jak se jí bude dařit, no. Tak už má takovou kousavou pověst, bych řekla, tak jsem zvědavá, jestli se nám zakousne do toho kulatého stolu, aby ji nevyhlasovali hned na začátku, protože za mě je teda opravdu podezřelou číslo number one. Tak jo, teď se ještě mrkneme na to, co spolu probereme v příští hoďce, a.k.a. v naší poslední společné hoďce. No a prosím tě, mrkneme na afterparty, kterou plánuje Izo. Je to tak, protože už se nám blíží ty dva legendární koncerty v O2 aréně. Je to tady, dámy a pánové, připravte se, držte si klobouky, tohle bude jízda. No a ta jízda bude pokračovat i po koncertě. No tak v jaký den se můžeš těšit na afterparty? A co bude náplní? No tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasíčko. Mrknu se s tebou na to, jak je venku. To jako abys věděl, takhle, jako jak už nám tady řekl Janko, je nádherně, prostě svítí sluníčko, tak pojďme se radovat. Dneska ještě 15 stupňů Celsia v Praze a nádherně ve zbytku republiky, jak by smet. Dneska odpoledne až 18 stupňů Celsia, pršet nakonec nemá, což jsou skvělý zprávy, pršet má až zítra a to bude kolem nějakých 15 stupňů, takže dneska vyraž ven, roztáhni křídla a potom se zase včas vrať ke své televizi, aby si stihnul Zrádce.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a prosím tě, pojďme tady spolu teďkon probrat toho Iza. Je to tak, blíží se nám jeho největší velkokoncert, a to v O2 aréně 26. září, to už má úplně vyprodáno, to je v sobotu, takže hned na to přidal ještě jeden koncert, který potom proběhne v neděli 27. Já si myslím, že kdo tam nebude, tak přijde vyloženě o něco legendárního. Já ještě stále tak jako pokukuju, koho bych vzala sebou, že bych to fakt chtěla vidět. No a každopádně, pokud ale člověk jako kouká, tak ví, že mám taky Izo nadělil další dáreček, no a to je afterparty. Je to tak 27., to znamená po druhém vlastně Izově koncertě v Outučku, tě čeká aftroška, no a to od 10 večer v Sasazu. Je to tak, bude to velký, protože tam bude Izo, hostí to s Nobody Listenem, no a bude tam mít spoustu hostů, bude tam Huxney, Loudzwan, Dušan Vlk, Hasan, Decky, KK, Gosha Grey, no a další, který ještě Izo neprozradil. Jako za mě super. Jako je to podle mě i skvělý třeba pro lidi, kteří by nestíhali Outučko, tak tady rozhodně uslyšíš věci naživo. Naživo tracky, které se do O2 tracklistu prej nevešly. Prej i Vagvan i Klunit. Znáš, já si myslím, že tohle co slyšet naživo, to fakt chceš, a v Outučku to prej nebude. Takže pokud chceš tohle co slyšet naživo, tak budeš muset do Sasazu potom 27., ale koukala jsem, lístky ještě jsou. Takže nad tím si taky docela tady jako pohrávám s myšlenkou, že bych šla. Víš co, jako druhý den je sice pracovní, ale no a co? No a prosím tě, máme tady jenom jeden takový nešvar. A to, že někteří fanoušci se ozývají, že první termín byl 26., ale 26. v sobotu není žádná afterparty, jo, je až v neděli. A lidi jsou jako, ale no tak, vždyť jsem si koupil lístky hned prostě, jakmile vyšly jako ten první koncert a teď v tom nebudu moct mít jako v rámci toho tu afterparty, jako takhle. Spinere, pokud se taky rozčiluješ, já ti rozumím, chápu tvoje rozčílení. Na druhou stranu, prostě v sobotu si to užiješ a v neděli můžeš vlastně pokračovat na té afterparty, víš, jakože nemusel bys nad tím být zase tak rozčarovaný. A navíc, Izo je prostě zodpovědný a píše, kamarádi, v sobotu to není, protože si myslím, že by bylo fajn, kdybych odehrál i tu neděli, se nezlobte. No a to musíme Izovi přece jako prominout, ne? To musíme pochopit. Tak Izo je prostě zodpovědný, no a aby zandal oba dva dny, tak prostě pořádnou a v trošku rozjede až v tu neděli. No tak já doufám, že se tam všichni potkáme. Bude to podle mě fakt jízda. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání a na drátě, teďka Barča. Čau Barčo.
2: Ahoj, ahoj Vicky.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, já jsem tady řešila toho Iza. Mě by teda zajímalo, chystáš se na ten koncert, co teďkom bude v sobotu, v neděli?
2: Hele, ráda bych, ale teta má závazky, takže teta slovo neruší, takže bohužel.
1: Ty jsi kouzelná teta, ty jsi prostě taková ta správňácká teta. Ty jsi vzorová teta.
2: Musí to tak bejt.
1: To chápu, Barčo, to chápu. Tyjo, ale jako na druhou stranu, že já mám taky totiž právě jako nějaký závazky a teď jako nevím, jak tam s tím jako naložit, že jo, jsme se i bavili o tom, škoda, že prostě

0: že ten Izo, když přidal tu O2 arénu, že to třeba nešoupnul jako o týden pozdějiš.
1: Protože, přesně tak, že nějakou pauzu bez tím, jo.
0: Přesně, no a hlavně, že to dal na neděli. Kdyby to dal jako, že to v sobotu to měl, že a pak by jako týden počkal a bylo by to zase v sobotu, tak to by bylo super.
1: Přesně tak, to už bych mohla. No, takhle jsou lidi prostě na prodloužených víkendech a...
0: No jasně.
1: Bohužel.
0: No a vždyť jo, vždyť on je prodloužený víkend vlastně do toho všeho.
1: No právě.
0: No Barčo, no tak teď to chápu, no to i zase podle mě nepodíval do kalendáře. On podle mě nejede na pracovní, kalendáře nepracovní, úplně. Ne, to je, pocitově to tam hodil. No dobře, tak nic, no. Prosím tě, Barčo, ale ty si jedeš i dost old school, tak co to bude teďka?
1: Teďka si dáme PSH Praha, prosím.
0: Jasnačka, mám to tady pro tebe a pro koho budeme hrát?
1: Pro všechny, co mají rádi starý rap, ale zároveň neodsuzují ten novej, protože všechno má něco svýho.
0: To je hrozně hezký, máš pravdu, všechno tady má na té scéně svoje místo. No a s tím krásným moudrem vyrážíme k dalšímu tracku. Měj se krásně, Barčo, hezký den.
1: Taky, čau.
0: Čau, Radio Spin.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče dálnic, rovnou mířím tam. Tady máme totiž nehodu na D1 na 51. kilometru ve směru na Brno v okolí Trhového Štěpánova. Bacha na to, už se nám to tady štosuje. No a crash je taky na D2 na 2. kilometru přímo na příjezdu do Brna. Je tady nehoda nákladňáků v okolí Modřic, tak tady taky čekají zdržení. No a koukám, že nehodu nám hlásí taky D35, a to na 153. kilometru ve směru na Olomouc. Je tady nákladňák mimo vozovku a momentálně probíhá i vyproštění auta, takže je to v okolí Dolní Roveně. Bacha na to, tady určitě taky chvilku postojíš. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme stále crash na jižní spojce, to znamená ve Štěrboholech. Stále je tady několik minut navíc směrem na D1. No a jinak to vypadá, že je všechno v pohodě, jenom Bilsonova nám poskakuje přímo v centrum, a to směrem na Nuselák. Tohle to je ode mě zatím z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Musím něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou a taky poslední track na přání. No a tady už s plnou pusou ještě žvejká. Tady mám teď Šimona na drátě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, dobrou chuť, ty už obědváš, je to tak?
1: No, už to mám skoro v sobě.
0: A udělal jsi radost. Tak se pochlup, co jsi zdal.
1: Ale dal jsem si McWrap a nějaký hranolky a ještě k tomu Madle Burger samozřejmě, že jo, aby to bylo.
0: Je, no já říkám prostě, už stačilo, jinak já tady budu normálně prskat do toho mikrofonu, mě se vždycky začnou zbíjat sliny. Jak už je čas oběda, tak jakmile někdo začne o jídle, tak já už, mě se ozývá prostě, mě kručí v břeše. Tak já už se taky pomalu chystám na oběd. Každopádně, Šimone, čím ti tady teď můžu ještě udělat radost?
1: Bavili jsme se, že si dáme nějaký starší restaurant.
0: Tak... Tak máme tady takovou premiéru oldschoolovou.
1: Ano.
0: Staronová premiéra, hele. Tak pecka. Yes. Šimone, je to rozhodně pro tebe a pro koho ještě? Komu posíláš?
1: No pro všechny do práce, co cestujou, nebo prostě co poslouchají, jak si to užijou.
0: Tak jo, tak díky moc. Ještě jednou dobrou chuť a krásnou středu. Děkuji. Čau. Kdo to zahra?
1: Ahoj,
0: ahoj, ahoj. Radio Spin.

0: ten track mám hodně ráda. Humpty Dance. Radio Spin, Vicky tady s tebou, taky už Jirka.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Vrčíme tady na tebe od mikrofonu. Prosím tě, nenech se odradit. Naopak, potěš se a potěš své ouško. Zdravíme všechny do Jihlavy, že jo, Jirko?
1: Je to přesně tak, zdravíme Jihlaváky.
0: Jihlaváky a všechny z Vysočiny, protože máme pro tebe novinku. Ode dneška je potřeba přeladit svoje analogové rádio.
1: Ano.
0: Máme lepší vlny.
1: Je to přesně tak, máme lepší signál a máme silnější signál a naladíš nás dál od Jihlavy dokonce.
0: Je to tak, je to 104,1 FM, zapiš si za ouška, ještě jednou 104,1 FM, rozhodně to samozřejmě najdeš i na stránkách našeho rádia Spin. Každopádně teď to máš tady v takové předpremiéře, abys věděl, co se děje. Tak díky moc, že nás posloucháš, no a teď už to bude ještě o něco lepší, tyjo. Yes. Vysoký vlny normálně.
1: Přesně tak.
0: Prostě. To už je oranžová vlajka prostě. Na pláži. Pozor na to. Tak teďkon už bude s Jirkou Spin Extra. Jirko, prosím tě, já jsem tady nestihla úplně vyřešit Jeremyho Clarksona a jeho farmu, tak bych to tady ráda s tebou rychle probrala.
1: Ano.
0: Prosím tě, máme tady takovou záhadu. Víš, že Jeremy Clarkson z Out, že jo, Tom Deere známe
1: jasně.
0: Všichni, tak má farmu.
1: Tak je farmář.
0: Je to farmář, dokonce má i svůj seriál, jako Vojta Kotek vlastně. Vojta Kotek to od něj přebral.
1: Asi to tak okoukal.
0: Asi to trošku omrkal. No. A Jeremy Clarkson má teďko jednu velkou záhadu a je to záhada ztracených ovcí.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že ovce jsou gone.
1: Já jsi teď říkal, co přijde teď. Jako jestli teď tady na mě nějaká ovce vyskočí, nebo jestli Jeremy na mě tady vyskočí.
0: Ne, já jenom chci říct, že mám tady smutnou zprávu. Všichni farmáři asi pochopějí. Prostě Jeremy Clarkson říká, jako, že mu někdo ukradl stádo ovcí. Jeho milovaných ovcí. A má velký a důležitý vzkaz pro toho člověka, pro toho lupiče. Vrať mi je.
1: Jo, tak to je dobré, takový úderný prostě bych řekl.
0: Krátký a úderný. Jirko, jako napadá tě, kdo by chtěl takhle ty ovce? Jako k čemu ty bys si kradl ovce?
1: Hele, já nevím, jak to stádo je velký, jestli bych je vůbec k sobě na ten balkon všechny dokázal jako narvat. Takže za mnou nechoďte, Jeremy, já se omlouvám, ale já to nejsem.
0: Ok, takže jeden člověk mínus prostě podezřelej, Jirka už není.
1: A nechci být jako nějaký vypočítavej nebo něco, ale dokážu si představit, že třeba jako když se to natáčí, tak někdo ze štábu si prostě řekl, hele, tak mu to schováme a bude aspoň content na další
0: bude
1: díl.
0: Bude sranda. Sranda musí být, ne, děcka. Dobrý. Hele, víš co, jako mě napadlo, jediný proč já bych chtěla krást ovce, je jako, že třeba poslední dobou se mi neúplně dobře jako usíná. Takže bych nechala ty ovečky skákat.
1: Jo, takhle, že bys počítala, já myslel, že bys je ostříhala a dala bys jako v bavlnce.
0: To je hezký. Po obou dvou případech, myslím si, že hlavním podezřelým bude nějaký špatný spáč.
1: No, rozhodně.
0: To je jasný.
1: Takže ten, kdo má největší kruhy pod očima, to je náš člověk.
0: Přesně tak, Jeremy, nemáš zač. Už jsme to tady vyřešili za tebe, tady očko Jirka Sviky. Tak prosím tě, já už jenom řeknu, jak máme venku. Máme momentálně 15 stupňů Celsia a ty bláho, polojasno, hezky. Ve zbytku republiky, jak by smet. Dneska odpoledne maximálky na 18 stupních pršet nemá, je krásně, což je super. No a když se podívám na zítřek, tak tam už je jako z konve a bude kolem 14 až 17 stupňů Celsia. Takže jestli dneska někam vyrazit, tak jestli dneska vyrazit dneska, zítra, jestli vyrazit, tak nevyrazit.
1: Tak nevyrazit.
0: Přesně. Tak si užijte kon už Spin Extra s Jirkou, potom taky čel na Spinu s Márou. No a já se budu těšit zase zítra. Čau, Jirko, předávám ti to. Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, no a já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. My se dneska společně podíváme na novej speciální časák, který vyjde s IZEM a bude dostupný jenom omezenou dobu, takže o tom si řekneme. Mám tady taky něco pro všechny milovníky mekáče a zároveň dinosaurů, o tom si řekneme víc už za pár minutek. Samozřejmě za hodinku nás čeká naše pravidelná hádanka v jednom, kde opět potrápím tvojí mozkovnu, no a po celý odpoledne budu hrát taky přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: holandského hřišku a bramborové kaše.
1: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
2: Hoši, vy se toho nebojíte?
3: Je jasný, já bych sežral ty pendreky zase, že?
2: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
3: Kolik, 400.
4: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopnej sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
2: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
5: V soutěži jezení těch malých bílejch bavorských klobásek grilovacích.
2: Oh, shit, kámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
5: To bych zvládnul i víc.
2: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme dva kýble hořtice, zasedneme před Radio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

0: je nasty.
1: Posloucháš Radio Spain, McDonald's v Guatemale teď udělal, řekl bych, dost netradiční věc. K příležitosti Dne dětí, který v Guatemale nedávno proběhnul, tak vydali takový speciální návody, který tam rozdávají ke každému meníčku, který si v McDonaldu objednáš. A je to návod na to, jak sestavit vlastního dinosaura jenom za pomocí nugetek a hranolek z mekáče. Je to návod, který vypadá, jak kdyby ho vytiskli někde v IKEA, fakt jako podobný, jak když skládáš nějakou skříň, stačí ti na to dvě nugetky, asi 5-6 hranolek, tady počítám a můžeš mít vlastního dinosaura. Já jsem si teda úplně vybavil situaci, jak by to asi vypadalo tady u nás, že by jsem si prostě sednul k tomu stolu, teď by jsem začal teda jako skládat podle návodu a hned by mi přiletěla facka se slovy: Jirko, s jídlem se přece nehraje. Úplně to slyším. Každopádně vy, co si ale s jídlem chcete zahrát, tak samozřejmě mekáčovýho dinosaura si můžete postavit i vy, protože na to vám samozřejmě bude fungovat i tenhle guatemalský návod. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na D11, tady vidíme velký zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D10, přímo u Mladý Boleslavy, je to nějaký 45. kilometr, hlásí taky obousměrný zdržení, stejně tak obousměrnou štosovačku vidím taky na D8, 45. kilák, no a v neposlední řadě si potom postojíš taky na D5, tady si postojíš od nějakýho 30. kilometru ve směru na Prahu. Regiony, tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš aktuálně zejména na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Záběhlice, Pražský okruh v okolí Řeporí, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a štosuje se taky Bělohorská ulice ve směru na Karlovarskou. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.

0: Celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, tak ho tady samozřejmě můžeš naladit, a to buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace. No a my si rovnou teda jdeme poslechnout, co tam teda nahodíme.
1: Čau, tady Kosy. Mohli byste zahrát do Michailova pro všechny kamionáky, dodávkáře a celkově pro všechny, co sedí za volantem. Díky moc. Čau.
0: Tak vy všichni, co sedí za volantem, posílám samozřejmě jednoho Michailova a hlavně na těch silnicích opatrně, ať se někomu něco nestane. Jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my ideál pokračujeme ve středečním Spin Extra. Mám tady super zprávu pro všechny jihlaváky, protože v Jihlavě máme nový vysílač, je teda zapotřebí si přeladit na 104,1 FM a potom budeš mít teda lepší signál, kvalitnější zvuk, zkrátka je to silnější vysílač, takže všichni jihlaváci a okolí můžete se radovat. Ještě jednou připomínám, je to teda 104,1 FM ode dneška. Taky připomínám, že celý tenhle týden tady soutěžíme o bike passy do trail parku na Klínovec. K tomu taky přidáme dvě food karty v hodnotě 1000 korun. Takže nejen, že si budeš moct zajezdit, ale taky zároveň si budeš moct i tam pořádně nadlábnout a ochutnat všechny specialitky. No a když taky uslyšíš speciální track, který je od PSAček, já to říkal, tak dostaneš zdarma taky bike instruktora. Jak vlastně se zapojit? Tak stačí jenom poslouchat Radio Spin a až uslyšíš tenhle, ne song, ale tenhle zvuk, tak od téhle doby začni počítat tracky. No a až opět uslyšíš tenhle zvuk, tak počítat přestaneš, bereš do ruky telefon a voláš mi sem do studia na číslo 210 32 30 30 a řekneš mi, kolik tracků mezi těmahle soutěžníma zvukama zaznělo. Zároveň mi taky teda můžeš říct, jestli tam zazněly i ty PSAčka, no a když budeš třetí volající a všechno mi to řekneš správně, tak budou samozřejmě bike pasy i food karty tvoje. Každopádně nás za pár minutek čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom a i dál taky hraju přesně podle tebe, tak tu i můžeš ladit svoje oblíbený tracky. Jdeme se v rychlosti ještě podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 15 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se zítřka týče, tak tam to bude dost podobný jako dneska, možná se nám teda trochu zatáhne, ale maxima stejně tak jako dneska čekají na 15 stupních.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár skýt.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména, ale nemusí to být jenom jména, můžou to být 3 tracky, 3 filmy, zkrátka 3 nějaký věci, které mají společný pojítko a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska se vrhneme do světa filmu a zajímá mě, co by mohlo spojovat snímky Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat filmy Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka po jmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvené konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhý o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat filmy Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a do třetice taky Dannyho parťáci. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Tak dneska tady budeme hledat nějakou osobu. Je to osoba, která se nějakým způsobem na všech těchto filmech podílela. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to jak jinak než na číslo 210 32 30 30. Za pár minut se k hádance 3 v 1 na Rádiu Spin vracíme.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat trojici filmů, a to konkrétně Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci. My už teda víme, že hledáme nějakou osobu, která tyhle filmy spojuje. Je to někdo, kdo je před kamerou, ne za ní, a je to člověk, který se mimo jiné může pyšnit třeba dvěma Oscarama. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat filmy Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na D8 vidím aktuálně zasekáno při výjezdu z Prahy a je to tady zasekaný až po 12. kilometr. Postojíš si taky na D11 u 31. kilometru, tady si postojíš obousměrně. No a v neposlední řadě bacha taky na D1, 58. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky zdržení. Regiony aktuálně vypadají, že jedou naprosto bez obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš zejména v Dobřížské ulici, a to směrem na Strahovský tunel. Samotný Strahovský tunel hlásí taky lehkou štosovačku směrem na Bubeneč a Dejvice. Bacha taky na Bělohorské ulici, tady vidím obousměrný zdržení, no a postojíš si třeba taky na Spojovací ulici, a to směrem na Českobrodskou. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat filmy Tenkrát v Hollywoodu, Železné srdce a taky Dannyho parťáci. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, tak jdeme rovnou na vaše tipy. Víme teda, že hledáme nějakou osobu, která tyhle filmy spojuje.
1: Všechno tyhle filmy spojuje Brad Pitt.
0: Tak Brad Pitt, ten se tady dneska objevil hodněkrát.
2: Brad Pitt.
0: Dáme si ještě nějakou hlasovku.
2: Brad Pitt.
0: A tu už jsme dávali, dáme jinou.
3: Čau, tři v jednom je určitě Brad Pitt. OK, čau Oliver.
0: A Pitta máme tady ještě potvrzenýho do třetice a samozřejmě je to přesně tak. Dneska jsme tady hledali tohodle slavného hollywoodského herce, který se mimo jiné pyšní třeba dvěma cenama Oscar. Takže super, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku tři v jednom si tady na Rádiu Spin zase dáme v příštím.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Dneska máme 23. září, svátek tak slaví Berta, takže všem Bertám přeju jenom to nejlepší. No a dnešek je taky významný kvůli tomu, že máme tady novinku pro všechny Jihlaváky a všechny, co jsou z okolí Jihlavy, protože tam nám dneska byl spuštěný novej vysílač. Je teda zapotřebí si přeladit z naší starý frekvence v Jihlavě na frekvenci 104,1 FM. No a od téhle doby ti tenhle silnější vysílač dá lepší signál, kvalitnější zvuk a tak dále a tak dále. Takže Jihlavo a okolí určitě přelaďte, uslyšíte nás líp. Taky připomínám, že tady stále soutěžíme o skipasy, bikepasy a foodkarty do trail parku na Klínovci, takže už je stále na stopkách. No a i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak to můžeš i ladit svoje oblíbený pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, je tam polojasno. No a co se zítřka týče, tak tam to vlastně bude dost podobný jako dneska. Maxima, ty se nám vyšplhají na 15.
1: Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Posloucháš Radio Spin v Jihlavě na 962 FM. Připrav

0: Muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Československý underground.
2: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Hey. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. V zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.

Tak a teď tohle mozkový plach. Mi stojí, já volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: Spin tě dostane do trail parku Klínovec.
1: Právě nám zazněly soutěžní zvuky, které ti tady v éteru Rádia Spin můžou vyhrát dva bike pasy do trail parku na Klínovci a k tomu i dvě food karty, každá v hodnotě 1000 korun. Já už tady mám na drátě třetího volajícího a je to Leoš, jestli se nepletu. Leoši, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme se, tady Leoš, čau.
1: Čau Leoši, tak Leoši, slyšel jsi tracky a mě zajímá, kolik jsi jich slyšel.
2: Slyšel jsem 4 tracky mezi zvonečkama.
1: 4 tracky, no tak si to jdeme společně spočítat, OK? Tak jdeme na to mrknout. Zazněl teda Strapo. Milion eur a založíme vlastní rádio. Zazněli taky Gangstar. Hráli taky Prague Union. Hledám hrým, který skoncuje s tím hledáním. No a Leoši, hrálo ještě něco?
2: Ne, prostě tam byly 4 tracky.
1: Ještě? Tak teď jsme tady slyšeli zatím 3, takže ještě 4. tam musí být a máš pravdu, skutečně tam 4. byl. A 4 je teda tvoje finální rozhodnutí, tvoje finální číslo, který tady teda mi říkáš, jo?
2: Yes.
1: No a Leoši, děláš dobře, protože vyhráváš bike pasy na Klínovec.
2: Klínovec je super.
1: Tak super, tak to mám radost. Prosím tě, Leoši, jezdíš rád na kole?
2: Hele, já jezdím DHčko, já jezdím všechno, já jezdím spoustu let, Klínovec miluju, jezdíme tam s rodinou, s karavanem a super,
1: tak, to jsem rád, že tyhle bike pasy padnou do správných rukou. Zároveň, až ti z toho ježdění vyhládne, tak tam máš taky 2 food karty, každá na 1000 nabitou, takže budeš moci dát i něco dobrýho. No tak paráda,
2: super.
1: Tak super, tak prosím tě, Leoši, vydrž mi na drátě, no a vy všichni ostatní, co jste právě nevyhráli, tak nezoufejte, protože bike pasy tady stále máme, stačí jenom poslouchat Rádio Spin a hledat soutěžní zvuk.
0: Nevyhrál? Nevadí. Šancí na rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 aktuálně velký zdržení hlásí 54. kilometr, je tady obousměrná štosovačka, dávej na to bacha. Bacha taky na D8, výjezd z Prahy, tady směrem teda na Ústí nad Labem stojí až po nějaký 15. kilák a od Ústí směrem na Prahu to stojí potom u 48. kilometru. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D3, 72. kilometr směrem na Prahu hlásí taky štosovačku. Co se regionu týče, tak ty vypadají, že jsou v cajku průjezdný, až teda na Plzeň, kde si postojíš na Klatovský třídě. No a v Praze velký zdržení hlásí Bubenečský tunel směrem na Povltavskou, spojovací směrem na Českobrodskou hlásí taky štosovačku, Štěrboholská spojka, tady si pak postojíš obou směrně. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

0: No a máme tady dnešní poslední track na přání, a to v rámci pořadu Spin Extra. Nemusí se bát, protože potom sem dorazí Mára, ten samozřejmě pro tebe bude hrát dál. No ale v rámci Spin Extra, tak si jdeme poslechnout, co tam teda nahodíme.
1: Čau Oliver, prosím tě, nemáš tam hotel lobby od Takeoffa, Quavo, díky.
0: Tak Quavo, Takeoff, hotel lobby samozřejmě mám, hážu to tam, no a my si tak vlastně můžeme už trochu jako připomenout tuhle dvojici, po případě celý Migos, protože ty nedávno oznámili, že budou pracovat na jejich posledním albu a vyrazej zároveň s tím taky na svůj poslední tour.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady už závěr dnešního Spin Extra, Jirka za Majkem a samozřejmě v tuhle hodinu si zvyklej taky, že se tady střídáme s Márou a ani dneska tomu není jinak. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak Máro, dneska můžou v hlavě jásat.
1: A proč?
0: Protože tam máme nový vysílač.
1: Hezky pěkně, já myslím, že o tom tu je 5.8G. Ano, máme tam nový
0: to
1: vysílač.
0: To taky, my tam máme nový vysílač, který teda dneska nějak kolem jedný se spustil a je teda silnější, to znamená, že pro posluchače v hlavě a okolí, to znamená kvalitnější zvuk, uslyší nás dál od hlavy. A je to novinka, taky nový FM-ko 104,1 FM, takže rozhodně všichni jihlaváci si přelaďte.
1: No to teda, a já jsem, jakoby, tím, že mi je 24, já bych si říkal, OK, nějaký FM-ko, to mě vlastně jako nezajímá. Na druhou stranu mám Walkmana a občas tam jako ladím rádio a občas je tam naladím i Spin, když chci být bez telefonu.
0: Dnesky
1: takže jihlaváci, pokud je tady nějaký velký oldschooler a posloucháte přes Walkmana, teďka to bude ještě lepší.
0: Hele, já si myslím, že jestli všichni 24letí lidi jsou stejně jako Mára, tak prostě Walkman, vinily, prostě myslím si, že se to všechno vrací a že FM-ko přijde vhod.
1: To teda.
0: No tak rozhodně laďte, my ještě v rychlosti mrkneme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 17 stupňů, je tam polojasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to bude taky dost podobný jako dneska, maxima se tam vyšplhají na 15. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin, peace!
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

Máma, tak mysli na to, co tady říkal před chvilkou Jirka. Včul na spinu hraju taky podle tebe, takže buď objednávej na naše telefonní číslo nebo z naší mobilní aplikace. A za chvilku tady pokecáme o novém výdejním boxu, kde si můžeš vyzvednout i králíka. A kde takovýhle box je, ptáš se? Samozřejmě ano, trefil jsi to úplně přesně v Brně, kde taky jinde. Tak za takový tři tracky o tom pokecáme, teďka dáme Jesuse, hezky na rozjezd.

0: Fajn ráno na rádiu Spin.
1: O víkendu byl v Praze okurkový festival a na něm byla soutěž v pití laku z kyselých okurek na čas. No, asi znám lepší soutěže. Takže jsem se ptal, v jaký soutěži pojídání jídla byste vynikali vy?
2: Holandský ohlížku a bramborové kaše.
3: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
1: Hoši, vy se toho nebojíte?
4: Je jasný, já bych sežral ty pendreky zase.
1: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
4: Kolik 400.
5: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopný sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
1: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
6: V soutěži jezení těch malých bílých bavorských klobásek grilovacích.
1: Šitkám, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
6: To bych zvládnul i víc.
1: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořčice, zasedneme před rádio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na rádiu.

0: Vždyť jsi sexy, já.
1: Rádio Spin, s tebou Mára a v Brně se otevřel výdejní box. To by vlastně stačilo. V Brně se otevřel výdejní box, ale není to jen tak obyčejný Alza box, je totiž spojený s králíkárnou. Ano, s králíkárnou.
2: Furt králíka, každý den máme králíka. A mě Pinga to už nežere. Vy, Pingo, že už taky nechceš králíka.
1: Ale brněnský děti se nemusí vůbec bát, že by se přejedli králíkama. Živí naštěstí nejsou. Je to expozice od Pavla Karouše v rámci festiáku Káznice žije. A ti říkám jedno, jako mají štěstí, že nejsou živí. Protože kdyby byli živí, tak já bych teďka vypnul vysílání, koupil jízdenku a zhruba zítra ráno bych dojel do Brna. A ty králíky, všechny do jednoho, bych osvobodil. Ale maximálně tak na pekáč.

0: Bobo. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, nehoda na D4, 35. směrem na Prahu, kolona na D5, taky směrem na Prahu, a to na 52. tady je zavřený levý jízdní pruh, 10 minut, taky D1, 57. taky směrem do Prahy, a klasika, taky příjezd do Brna po D1 obou straně. V regionech crash v Berouně na politických vězňů, v Plzni se bouralo na ukrajinský a dva střelci v sobě jsou taky na střelecký, a to v Ústí. Nehoda i ještě v Ostravě, a to Cihelní a Vyškovická. Hlavní město, tak tady je nehoda na jižní spojce, pravej zavřený pruh, je to u Krče směrem na Spořilov, čekačka na jižní a Štěrbolský spojce směrem na Průmyslovku, 5. května směr D1 spojovací až na Povltavskou, Nuselák a Vlzunka směrem do centra taky zasekáno, k Barandovu směrem na okruh a samozřejmě pražský půlkruh, 23. směr D1 a 15. směr Ruzeň, obojí kolem 10. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: Zkusím něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe. Radio Spin s tebou Mára, za chvilku 16:45, máme středu 23. září. Ideální čas na to zahrát si track podle tebe a bude to podle Kostlivce, který poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
1: Čau čau, zahraješ prosím tě tak Frobák a ta kombi pro všechny kamionáky, dodávkáře, štěrkáře, to všem utíká, díky.
0: Přesně tak, máme středu, do víkendu ještě daleko, ale díky tomuhle tracku to uteče mnohem líp. Radio

Radio Spin s tebou Mára a jak by řekl Roman, opakování je matka. A jelikož když jsem tady včera měl soutěž na Trail Park Klínovec, tak jsem si říkal, že to bylo trošku chaotický, tak ti připomenu ještě jednou pro jistotu pravidla. Tak jo, to nejdůležitější, co potřebuješ slyšet, je tady ten zvonek. Dobře si ho zapamatuj. Ano, je velmi agresivní, velmi hlasitý, ale je o to, aby se ho prostě všimnul ve vysílání. Může zaznít kdykoliv, na začátku, na konci, uprostřed, je to úplně jedno. No a jakmile uslyšíš tady ten zvonek, tak si vzpomeneš na základku a budeš počítat tracky od zvonku do dalšího zvonku. A mezi tím zahraje třeba dva tracky, jeden track, čtyři, pět. Kdo ví, to ti říct samozřejmě nemůžu, protože vždycky je to jinak. No a potom voláš, hnedka jak skončí zvonek, druhý zvonek, tak voláš 210, 32, 30, 30, musí se mi dovolat jako třetí a říct správný počet tracků. Ještě je v tom jedna kulišárna, protože když mezi tracky zahraje tady ten, já to říkal, tak nezískáš jenom food kartu v hodnotě tisícovky, nebo bike kartu, ale získáš taky instruktora, který tam s tebou v areálu Klínovec bude celý den. Trail Park Klínovec, budeme soutěž i zítra, tak určitě na to mysli a doufám, že pravidla si budeš pamatovat. Mrkneme se ještě společně na počasí, aktuálně něco kolem 17 stupňů, večer se ochladí na 9, zítra 15, mělo by i pršet, mělo by být polojasno, oteplení to vypadá, že bude až v pondělí 23, slunečno, tak uvidíme. S tebou Mára.

Rap DNA s tebou má rád Chill na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde vždycky rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si trošku vzpomněli na střední a taky na periodickou tabulku prvků, možná i na základku, já ani nevím, kde se to učí. Byl to přesně tady ten takovej něžnej, ale zároveň něčím ikonický beat. Samozřejmě poznal si Viktora Šína a jeho Zlato. Naprostej banger. No a dneska tady mám pro tebe začátek velkýho tracku, který není ani tak starý, nebudu dál víc prozrazovat. Co ti ale prozradím, že ti dám jenom 3 vteřinovou ukázku. A nebo víš co? Ne. 1 vteřinovou. Fakt jsem zvědavej, jestli to podle 1 sekundy někdo z vás zvládne. Tak jo, jdeme na to. Takhle to zní. No, je to docela těžký, tak ještě jednou. Do třetice. A to je zatím všechno. To je zatím všechno, ale za chvilku ti třeba ještě dám nějaký nápovědy, uvidíme. Schválně, jestli se někdo ozve.

0: Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka po jmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvené konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhý o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.
1: On the dispensation.

Rap DNA s tebou má Ráčil na spinu, no a my už jsme si prozradili dnešní sample, ten zněl takhle, jenom jedna vteřina. Je to opravdu fofra, takže ještě jednou.

0: Tím ještě delší ukázku, a to 3-vteřinovou. Dávej dobrý pozor. No, tak to už si myslím, že je docela jasný.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

Rádio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama, tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku půl šestá, tak to znamená, co to znamená? Ano, jdem si rozlousknout a odhalit dnešní sample. Pouštěl jsem ti nejdřív jednu vteřinu a pak tří vteřinovou ukázku tohodle začátku velkýho bangru. A odpovědi dorazily, což je samozřejmě dobře. Uvidíme, jestli vy od Magica, protože Magic tady typoval Vesnu a Bena, tak doufám, že se ozval i Magic, ale ozval se Michal.
2: Já jsem teda tady na ty většinou hloupej, ale je to Katana 415, si myslím.
1: 415 poprvé. Boban.
3: Ahoj, Boban. Hele, prosím tě, typu, že by to mohlo být Katana. 415?
1: Jdeme se podívat za Lukinem.
4: Lukin, je to Katana 415.
1: Jirka?
5: Čau, tady Jirka, já jsem teďko naladil a slyšel jsem v tom hnedka jasnýho Katanu s Robinem Zutem, track 415. Měj se, Máro, čau.
1: Čau, Jirko. Michal a Leonka?
6: Ahoj, 415 a Robin Zut, ne?
1: Tak to vypadá, že by to mělo být 415. A co Magic? Co Magic? Doufám Magicu, doufám, že na to kliknu a bude to správně.
7: OK, je to Katanách a song 415.
1: Jo!
8: 415
1: jako spojení Teplic, Ústí, Robin Zut, Katana na jednom tracku, je to prostě skvělý, je to rok stará věc, ale mám pocit, že si to můžu pouštět znova a znova a znova a že to bude furt skvělý, skvělý a skvělý. Za chvilku si to pustíme, takže ještě vydrž, ten banger si vychutáme, ale ještě předtím. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to pořád nehodou na D4, 35. směrem na Prahu bez kolon. Kde se ale zdržíš, tak je pořád D5 a směrem na Prahu, tady je to 52. kilometr, kde je zavřený levej jízdní pruh, 10 minut taky D1, 23. taky směrem Praha a klasický příjezd do Brna po D1 úplně šílený, 178. kilometr, tam to začíná, čekáš zhruba kolem 15 minut. V regionech crash v Plzni, nehoda je na Škvrňanský a taky Těšínský. Bouralo se v Ústí na Střelecký a v Ostravě na Cihelní a Vyškovická. Hlavní město, tady je to pořád zasekaný, ale furt ty stejný ulice, Jižní a Štěrbolovská spojka, klasika. Zasekaný totálně příjezd do Prahy, ne, výjezd z Prahy, ještě k tomu. 5. května a Brněnská, je tady nehoda, zavřený levý jízdní pruh, tady je to klidně i na 15 minut. Kde se určitě zdržíš, tak je Kbelská, spojovací Povltavská, v Holešovičkách Argentínská, taky ještě Bělohorská, k Barandovu a samozřejmě pražský půlkruh, 23. směr D1 a 15. směr Ruzyň. Ode mě všechno, kdyby si měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo mobilní apka, kam můžeš posílat i tracky na přání.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
9: Radio. Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: podle tebe.
1: Rádio Spin, s tebou Mára a hraju přesně podle tebe a dokonce za chvilku budu celou hodinu hrát jenom podle tebe. Už tam mám připravených pár tracků, takže vůbec bych nelenil, nic bych nečekal a objednával bych do naší mobilní apky, případně 210 32 30 30. Linka krásně funguje, krásně všechny slyším, takže to můžeme udělat i přes naší linku. Každopádně teďka Lukin, který byl hodně rychlej na dnešním Rap DNA.
2: Lukin, prosím tě, co od Řezníka? Tak tu Drogstar.
1: Dobře, tak jeden Řezník, HDSPS, Drogstars, posílám do éteru tady na Rádiu Spin.

0: s tebou Mára, Mac Miller zakončuje 5. hodinu, no a Billie Jean nám trošku odpálí a trošku nastíní, co nás čeká v 6. hodina, jenom podle tebe, tvoje tracky na přání, tvoje tužby, je to tady moje nejoblíbenější část dne, doufám, že tvoje taky. Jdem se podívat za Bobanem.
1: Ale prosím tě, zkusili jsme tam dát sepárka PR. Jo, určitě dneska to bude všem řidičům a i mojí drahý polovičce, co se vedle mě.
0: No dobře, zdravíme drahou polovičku, doufám, že nikdo z vás KPR-ko nebude potřebovat. Zahraju taky Viktory.
2: Viktory, já poprosím od Dana Kristová pro moji kamarádku Lily.
0: Tak Lily budeme posílat Nemůžu si dovolit, Ben a Kavaléry. A do třetice to bude Michala Jirka.
3: Zahraj nám tady podmohu něco od Tektora.
0: No něco od Tektora. Tak dáme King Konga. Tak to je první trojce tracků, která tady bude hrát od 6 podle tebe. Jaký další bangry budu hrát? To je na tobě. Jdeme se podívat ještě, jak to vypadá venku. Aktuálně něco kolem 17 stupňů. Počítej s tím, že večer se ochladí na 9. Zítra to nevyšplhá moc vysoko, bude polojasno, bude kolem 15. Oteplení čekej až v sobotu a taky v pondělí. S tebou Mára. Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
6: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: podle tebe.
1: Čo na spinu, s tebou Mára, 5 minut po 6, to znamená, že nám odstartovala hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Apka taková trošku poloprázdná, takže bych toho radši využil. Nějaký voiceovky mi tam naházejí, klidně nějakou fotku, jestli jsi ještě v práci, jedeš z práce, jak to máš, zajímá mě to a hlavně ten track. Každopádně zahraju určitě Lukášovi.
2: Já bych chtěl za písničku něco od Bulhara. Jazda, si to vynula po tobě do studia.
1: Děkuju, já si to tady Jazdu, Kalina a Bulhara užiju, ale samozřejmě budu posílat všem spinnerům. Zahraju taky Ondřejovi.
3: Prosím tě, zahraj mi Juicy od Biggieho, ať máme nějakou klasiku. Díky, Ondřej.
1: OK, takže jedna oldschoolovka a ještě Martin.
4: Martin. Marečku, já toho mám víc, ale asi si přeju, co se nelíbí od Oriona. Chtěl bych to věnovat Medvědímu jezeru, mojemu kamarádovi Michalovi, mojí ženě Denise, všem spíňákům a všem Markům nejlepším na světě.
1: Děkuju moc, Martine, jednak taky děkuju i za tenhle skvělej track Orion Vladimír Zukorp, co se nelíbí, to je velká klasika. Tak díky za to, posílám do éteru, tady na Rádiu Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára a pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Naštěstí si splnil mé přání a přišly i nějaký voiceovky do naší mobilní aplikace a taky ještě si jsem volal, takže ta hodina vypadá, že se opravdu naplní jenom tvýma bangrama. Jdem se podívat třeba teďka za Ondrou a Romanem.
1: Čau, tady Ondra.
2: A Roman.
1: A my zdravíme Spiňáky a Máru, poprosíme dneska zahrát
2: od Ektora Upgrade
1: a pošlem to všem, co poslouchají a máme vás všechny rádi a čau.
2: Ahoj.
0: Jo, jak jsou pánové sehraný, ne? Jak se střídali? Hele, velký respekt, kluci, vy to máte táhnout ve dvou. Každopádně zahrajeme taky do Německa.
3: Ahoj kamaráde, mohl bys mi tam pustit, prosím tě, kontrafakt, dávám mi tady Pepa z toho, z Německa, poslouchám vás dneska celý den, děkuju moc.
0: No tak jo, tak přišla řada i na tebe, abych tobě zahrál a poslal jedny kontrafakty, ale ještě to bude samozřejmě Honza a Jakub Trmal.
4: Čau, hele, chtěl bych to zahrát mýmu kámošovi a zároveň tomu fucking nejlepšímu elektrikářovi, který ho už zná snad celý svět, protože je fucking šikovnej a jmenuje se Jakub Trmal, ale chtěl bych mu říct, aby prostě přidal, protože dneska je středa, to se láme, ale on má 8 dní v týdnu 27 hodin denně, takže makej víc. Čau.
0: Hele, tak uvidíme, jestli Jakub Trmal vůbec existuje, protože vždycky volá jenom Honza pro Jakuba, ale Jakub nikde, tak snad se objeví.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a tou čerstvou nehodou na D5 na výjezdu z Prahy, 8 kilák směrem na Plzeň, trochu se to tady štosuje, dvě auta v sobě taky na D1, 192 směrem na Prahu, tady se zdržíš kolem 10 a ještě příjezd do Brna, 185 kolem čtvrt hoďky, samozřejmě příjezd do Brna. Regiony, crash v Plzni a to na Těšínský, bouralo se taky v Ostravě a to v ulici Opavská, ale jinak regiony docela šlapou, Praha už se taky nějakým způsobem dostala do relativního normálu. Vidím tady ale nehodu na Štěrboholský na 60. kiláku směrem D1 a zhruba od Běchovic čekáš takových 5 minut směrem na Černák a to Štěrboholská spojka. Ještě jedna nehoda a to na Vilzonce, těsně před muzeem. Trochu to tady vázne, kde si ještě počkáš, tak je Pražský okruh, 15. kilák směr Ruzin, taky k Barandovu, Bělohorská spojovací, bohužel, tam je to svedený do jednoho pruhu, je tam rekonstrukce a stojí to prostě furt, každý den, takže tudy, jestli máš možnost nejezd, nejezdi. Ještě Povltavská trochu vázne, ale jinak je to všechno a za chvilku další tracky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Berta. Čau na spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmý svátek, dneska slaví Berta, středa, už se nám to trochu láme a víkend už je čím dál tím blíž. No a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Katka!
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, pustám dneska Robin Zoot a Buka, kdo? Je to skvělý song a mým synům se líbí, bude to pro tebe do studia a ti to utíká, pro všechny spinery a pro mého syna Páju, pro kluky Sašu, Baču, pro Strejdu, mějte všichni hezky zbytek dne, pa, Kačka.
0: Díky moc, Kačko, věřím, že to uteče, už to mám za pár, těším se, dneska jdu do kina na Zrádce, takže haha, už ať to máme za sebou a díky i Megi to bude utíkat.
2: Čau Máro, tak když už je málo těch, co si přijou nějaký songy, tak já bych si přála jeden a udělám výjimku, možná tě trošku překvapím, ale poprosím o písničku od Taigy. Myslím, že tam je ještě Rick Ross a ta písnička se jmenuje Dope. Je to naprosto dokonalý, naprosto úžasný. Děkuju moc. Doufám, že to budete mít. Tak zatím čau.
0: A bohužel nemáme. Já tě taky překvapím. Last King, Lil Wayne, Tyga. Je to taky velký banger, takže věřím, že se ti to taky bude líbit. A ještě Stella.
3: Dobrý den, tady jsem Stella a já bych chtěla... Prosím, Shakiru Zo.
0: Není to krásný. Je to krásný. Díky moc, Stelo, zvládla jsi to úplně skvěle. A jestli i Stella si dokáže takhle přes naší mobilní aplikaci objednat track, nevím, co je na tom tak těžkýho. Zvládne to opravdu, opravdu, opravdu každej. Shakira na Rádiu Spin.

0: podle tebe.
1: Čel na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45, to znamená, že už se pomalu blížíme do finále mýho vysílání, ale rozhodně ještě pár tracků stihneme, třeba pro Míšu.
2: Čau Máro, pust tam prosím tě Blest od Viktora Šína pro všechny spinery a pro tebe a pro mého tátu. Měj se, čus.
1: Tak doufám, že z alba Příběhy a sny vám udělá radost i Lavaza, taky naprostej banger. Každopádně budu hrát taky ještě Terce.
3: Terezu Janečkovou. Chtěla bych tam zahrát něco od Bobby Blaze, Pan Svizony. Pro mamku, pro bráchu, pro strejdu a pro tetu.
1: OK, tak všem zmiňovaným posíláme Viče, Blaze, Refua a Pan Svizony. A do třetice to bude Teo. Ten dneska napsal zprávu do naší mobilní apky. Zdravím do rádia, zahrál byste mi Gone od PTK. Samozřejmě tady to český-britský kombo je naprosto skvělý, miluju ho, takže to si taky dáme. Rádio.

potom všude kolem sebe vidím barvy. Hlaváce, laváce, moje srdce bije 120, sladký život, ovoce, laváce, 100%.

PTK a Kairo, jejich Gon zakončuje 6. hodinu a taky hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe. Ta hoďka se opět narvala až do prasknutí, až jsme nestihli zahrát úplně všechno, ale to bohužel k tomu patří. Každopádně Radio Spin ještě nekončí, to je důležitý říct, protože v Otozmi tady startuje československý underground. Co to je? Ptáš se? Tak to jsou mladí začínající týpci, typkyně, holky, kluci, je to úplně jedno. Přihlásí se přes náš web radiospin.cz na naší e-mailovou adresu, tam prostě pošleš nějaký svůj životopis, svoje zkušenosti a už se můžeš objevit u Jirky v československém undergroundu. Kdo se dneska představí, tak to bude Raklo a Tenky a třeba i s tímhletím bangrem.

0: Takže jestli tě zajímá československý underground, neoposlouchaná hudba, kterou ještě zatím nikdo pořádně neobjevil, tohle je úplně ideální čas. 8 hodin dneska večer, užij si to, slyšíme se zase zítra. Podíváme se ještě na počasí, aktuálně 17 stupňů, už dokonce možná víc, já jsem si to neaktualizoval, ale pořád to platí, 17, ne, blbost, 13, no, tady mi ukazuje něco jiného, 13 stupňů, to je to důležitý, večer až kolem 9, zítra 15, mělo by údajně pršet, a to skoro celý den, ty krásho, fakt má pršet celý den, uvidíme, jestli se to vyplní, ale většinou, když už je to takhle den předem, tak to platí v pátek 15, sobota by měla být slunečná i neděle, tak snad, slyšíme se zase. Zítra. Ahoj. Spin
1: Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu k

0: Holandský ohřísku a bramborové kaše.
1: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
2: Hoši, vy se toho nebojíte?
3: Je jasný, já bych sežral ty pendreky zase, že?
2: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
3: Kolik 400.
4: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopný sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
2: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
5: Soutěži jezení těch malých bílých bavorských klobásek grilovacích.
2: Šitkámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
5: To bych zvládnu i víc, myslím.
2: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořtice, zasedneme před Radio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.
7: Pusám něco jiného, prosím, spinner.
8: Pojď to rozpálit, pojď.
6: Radio Spin. Nejvíc repu v repu.

čau. Teďkon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u novýho pravidelného pořadu CZSK Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejen teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rapy. Dnešními hosty tak je Raklo Rukono a taky Tenký. Čau kluci, vítám vás ze studiu.
1: Ahoj, ahoj.
2: Zdravíme.
0: Jsem rád, že jste si na nás udělali čas, že jste vážili takovou dálku k nám tady do studia. Kdybyste se měli krátce, přehodím to takhle na vás chytře, představit posluchačům jednou dvouma větama, když poprosím třeba Rakla, aby začal.
1: Jasně, jasně. Ahoj, já jsem Raklo, jsem z Ostravy, hele, dělám rap asi 60 tisíc let. No a mám studio Porno Sound Records a tím bych to uzavřel.
0: O tom všem bude řeč samozřejmě. Co Tenký?
2: Ahoj, já jsem Tenký, dělám rap o něco déle než tady můj kolega. Patřím do skupení Safari, kdysi bývalého, které taky vzniklo v roce 2006 a dodnes dělám rap.
0: Jak vy dva jste se vlastně dali dohromady?
1: To je otázka na tělo, kámo.
2: V roce 2014 jsme vydávali album Experiment ještě se Siganem a měli jsme společný koncert, kde vlastně jsme se potkali s Raklem. Oni hráli po nás nebo před náma, teď nevím, a tam vlastně jsme si nějak řekli o tom, že on má studio a vyzkoušel jsem vlastně nahrávat poprvé v jiném studiu než v našem a to bylo u něho. No. Takže takhle jsme se seznámili.
1: Ale znali jsme se jako takhle od slyšení už dále, jako já tě jako osobně jsem tě neznal, ale vím, že jsme o sobě slyšeli už jako nějaké roky dopředu v té Ostravě, jako že se dělá rap. Jako.
0: A je ten rok 2014 rokem, kdy jste se tomu víc začali věnovat tomu rapu, nebo už to vzniklo někdy dřív?
1: No, hele, za mě právě ten rok 2014 byl takový docela přelomový, protože já jsem měl jako nahrávací studio, nějak jsem ho rozjížděl a dělal jsem svoje osobní věci a moc jsem se tomu nevěnoval, práce hlavně na prvním místě, takže jsem to dělal tak jako hobby, no a právě jak jsme se nějak s Tenkým dali dokupy, začali jsme nahrávat to album, které pak vyšlo 2017, myslím, že 2017, protože 2014 jsme to hned nezačali dělat, že 2017, tak od té doby se to jako docela rozjelo. Uh-huh. Po něm vlastně přišel Yoga, ten si tam taky udělal solovku a pak se to tak nějak jako začalo rozjíždět, začali chodit lidi, začali se dělat songy, alba a vlastně to jelo už jako na full potom.
0: Ty produkuješ teda hlavně ve tvým studiu Porno Sound. Aha. Než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá, protože tam spolupracuješ se spoustou jmen tady z naší scény, jak se díváte na vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: Ty kráso. Tak to bych byl moc rád, kdyby začal Tenký.
2: Dobře jste na mě hodil. Tak já si myslím, že rapuje čím dál víc. Uh-huh. Jakože se to vyvíjí asi dobrým směrem, protože všechno, co my jsme dělali od roku 2006, kde jsme neměli úplnou inspiraci v těch sítích a všude, kde to na nás skákalo, tak dneska asi ti kluci mají možná lehčí přístup se k tomu dostat, ale zase mají těžší se prosadit v té záplavě té hudby. Jo. Ale já si myslím, že se to vyvíjí moc dobře, že technicky, prostě liricky, jak které věci, jako je toho fakt strašně hodně, ale já jsem jako spokojený a myslím, že s úplnou pokorou a respektem prostě si poslechnu všechno, co jako vychází. Mm-hmm. A baví mě to, celá scéna prostě jako roste.
1: Přesně tak, já to asi nebudu víc rozvádět, protože mám na to stejný názor, ale jen řeknu, že za mě teda takový jako teď nejsilnější moment je právě ten Witch, ten jeho koncert v O2 Areně a já jsem teda, když jsem tam byl a díval jsem se na to, tak jsem u toho cítil prostě jako obrovské naplnění, že československý rap je takhle vysoko. To, za mě to bylo světové.
0: Když se teda dostaneme k tomu Porno Soundu, jak tohle vzniklo, kdy to vzniklo a co všechno už má tohle studio na kontě?
1: No, tak vzniklo to, hele, dříve se to jmenovalo jinak, ale ten začátek Porno Sound je, myslím, 2023, to jsme našli nové prostory a rozjeli to, víceméně já hlavně. No a co má za sebou, hele, z těch jakoby nejznámějších má za sebou samozřejmě solovky Tenky a Yoga Spank, že to je jasný. Potom
2: společný projekt, co ti je, jsme dělali už pod porno sám.
1: Jo, no, to jsme právě vydali ještě před.
2: Nebo to bylo tak nějak,
1: ještě,
2: že?
1: To bylo ještě před, to bylo 22, no, a 23 už to bylo porno sám. Potom vlastně album, které se dělalo ke 100 letům výročí ostravského fotbalového klubu Baník, tak to vlastně Pretorian, Chacharský a Elbaj to dělali taky u mě. No a potom MC Zuzka, no a to bych asi, já si teďka nezvolil
2: na všechno. Patrik,
1: no. Gorilla Patrik, jako jich tam dost, no.
0: Je někdo, nebo ne, někdo spíš nějaký projekt, který by si vypíchnul, že by si řekl, že ten se jako v tom pornosoundu extra poved?
1: Tak mě osobně jako projekt, na který jsem pyšný, je právě ten, co ti je. To je samozřejmě, protože jsem tam já, že? To je jasný. A potom bych ještě i ten prostě pro ty Baníkovce, to mě taky jako docela překvapilo, že to dostalo takhle daleko, a jsem taky na to pyšný, za to vlastně jsem dostal zlatou desku, jakože za mix. No a co bych vypíchl, je určitě právě letos vydaných 5 singlů, asi Gorilla Patrik, Tanky, to mě baví. Kluci to pojali jako víc energičtěji, jakoby možná i tanečně, a hlavně jakoby fresh, takže mi to fakt baví. Tyhle věci mě baví.
0: A proč vlastně porno sound? Ten název jako takovej, váže se k tomu nějaká historka, proč jste to pojmenovali zrovna takhle?
1: No, tak jelikož to nechceš pustit po 10. hodině, tak bych řekl, že to vzniklo tak, že jsme hledali vlastně název, který bude originální, a nechtěli jsme nic jako, nevím, třeba plácnu, nevím, Studio Signál nebo Studio Melodie, nevím, nenapadá mi teď zrovna nic. Tak jsme chtěli něco originálního, chtěli jsme něco prostě jakoby, co bude drze, ale zároveň fresh. Přesně, a trošku jakoby podtrhovat tu ostravskou kulturu a ten prořízlý jazyk.
2: Trošku tu kontroverzi, no.
1: No. Tak jako jsme hledali a vlastně chtěli jsme něco takového jako úderného, no a přišli jsme na porno sound, protože to vlastně jako znamená, jak to říct, to znamená jako já bych to přirovnal k tomu, že vlastně při určitých filmech pro dospělé vznikají zvuky, které jsou velice libé na ucho, a to je vlastně porno sound.
0: Dobře, Jirka, hosty dnešního CZSK Underground jsou Raklo, Rukono a Tenký.
3: Československý Underground.

0: tak jak jsem říkal, Tenky dělal solovku vlastně jako první u mě ve studiu v roce 2017 vyšla. Jmenovala se Walkman, nebo pořád se jmenuje Walkman. Po ní přišel Yoga Spunk jako další bývalý člen uskupení Safari, stejně jako Tenky. Jeho solovka se jmenovala Stopař, taky udělal. No a pak jsme se právě takhle jako hecli, že bychom zkusili my tři něco dohromady, že bychom splašili beaty, nějaké udělali a přesně tak se to nějak jako rozjelo a dotáhli jsme to do konce, vydali jsme to 22. Měli jsme křest, který si myslím se velice povedl v klubu Ostravském Fabrik. Za mě vlastně jako jsem velice na to pyšný. Chtěli jsme jako vykročit jiným směrem, než jsme do té doby dělali tu hudbu a to si myslím, že se povedlo.
1: Jaká je vaše motivace dělat hudbu?
0: Naše motivace dělat, aspoň moje, teda motivace dělat hudbu je, co bych dělal jinýho motivu.
2: Přesně tak, mě jako baví osobně přímo celý ten proces, jo, jít do toho studia, vymýšlet to, nahrávat to, cítit tu můzu, prostě když přijdu do studia, tak tam je něco, co se nedá popsat ani možná slovy, je to vlastně čas, který vůbec nevnímám, je to ta věc, na kterou se soustředím, mám fokus jenom na to a nic ostatního tam prostě není, takže mě osobně rap už od roku 2006 provází celým životem vlastně a je to pro mě, nikdy to nebyla nějaká hra, je to nějaký můj životní styl a zároveň i terapie.
1: Dalo by se říct teda něco jako cesta je cíl tady u toho?
2: Přesně tak, přesně tak. Užívám si tu cestu, ten proces a upřímně mi fakt jedno jako kam to může jít, co to může mít za čísla, co to může být za prachy a takhle všechno, protože už v tom roce 2006 vůbec nic takového neexistovalo. Nebyl vůbec žádná ani myšlenka, že by to někdy něco mohlo dát, takže to fakt jako prostě je to sice klišé, ale děláme to z lásky.
1: Co je pro vás nejdůležitější faktor v rapu? Že když něco, co třeba chybí rapovému songu, tak třeba pro vás ztrácí úplně hodnotu. Co je to důležitý, co tam musí být?
2: Rytmus. Jako tam prostě musí to hýbat s člověkem. Musí to nějakým způsobem. Tam je to spousta od techniky až po jako nějaký vibe, jo, ale myslím si, že úplně ten základ je prostě, aby ten MC měl ten rytmus, aby to mělo nějakou osobitost, aby tam byla autenticita.
0: No, já bych ještě dodal, že přesně tak ten rytmus, vlastně ta flow toho rapera, který to rapuje, jak proplouvá vlastně tím beatem, takový základ, ale za mě to jedna z nejdůležitějších věcí je jako rýmy. Uh-huh. Text, jako hudba samozřejmě celé to podtrhuje a celé to vede, takže hudba je prostě pro mě to základní, ale ten text, jako když prostě ten rapper má fádní rýmy, které prostě čekáš, tak mi to nebaví.
2: A já si to třeba nemyslím, protože zase do určité hudby, když je to brané jako celek, jako hudba, a nejenom když to rozděluješ na beat a text, a je to celek, tak i ty fádní rýmy v některé prostě hudbě můžou znít nefádně. Protože že to tam se hodí, jasně. Takže nejde ani tak o ten obsah, ale o celkový dojem a ten vibe právě toho beatu. No.
1: Když se zeptám Rakla, teda ty jako producent, snažíš se někde pomáhat těm raperům i s textama?
0: Samozřejmě, ne, že bych jako seděl a psal přímo ten text, o to jsou tady jiní, že? Ale já vlastně, když někdo u mě nahrává ve studiu, tak někdy se prostě stane, že ten poslední rým třeba nesedí, nebo ta poslední věta jakoby do timingu nesedí, frázování ti nesedí, máš tam třeba jednu, já nevím, samohlásku, souhlásku navíc. A je třeba to doladit tak, když ten člověk není úplně zkušený, tak to přímo říkám. Říkám, jako, že máš to dlouhé, nevychází ti to, prostě musíte to zkrátit, vynechej to slovo, nebo napiš to jinak, napiš to tak, zkus to takhle. Ten, kdo to pobere, si nechá poradit, ten, kdo to nepobere, tak řekne ne a nakonec to stejně takhle udělá, takže jako jo. Jo. A někteří ne, někteří právě to udělají sami a je to vlastně super, ale to jsou většinou lidi, kteří to dělají už nějaký jako pátek, takže tomu rozumí.
1: Jasně. Na co se od vás můžeme do budoucna těšit? Máte nachystaný nějaký projekty nebo nějaký live shows třeba, kde vás můžou posluchači vidět?
0: No, co se týče mě, tak já jsem teda úplně totálně pohlcený tou prací ve studiu, takže moje solové věci vycházejí jako v tempu 1-2 skladby ročně, takže já úplně jako si nejedu ty liveka a koncerty.

0: neplánuju nic a výhledově, co se týče koncertu, nevím, nevidím nic, jako zatím nepřišly žádné zajímavé nabídky a nic ani mě tak jako nebere, ale výhledově určitě budeme vydávat singly, alba a tak dále. Takže no, co se týče koncertu, se lidi určitě včas dozví, protože to budeme mít na svých sociálních sítích a tak dále, ale teď mě nenapadá zrovna nic.
1: Jasně, určitě sledujte kluky na sockách, tam se dozvíte všechno potřebné info určitě. Tenký, ty tady máš i nějaký ještě nevydaný track.
2: Přesně tak. Já jsem ve studiovém módu, to znamená, že taky nechystám žádné koncerty a takhle, takže jsem momentálně zavřený přímo ve studiu, nahrávám tracky a chystám EPčko, které už mám hotové, už na něm ladíme vlastně mix master a jednu věc jsem tady vlastně přinesl dneska do studia, aby jsme mohli vlastně pustit ven. Takže album nebo EP, uvidíme, co z toho ještě vznikne, protože někdy ty songy chodí tak rychle, že z toho EPčka může být album, ale jako mám na mysli EP, uvidíme, každopádně do konce roku by to mohlo být venku.
1: Ten track, který máš tady, co zmiňuješ, tak je track Emoce, no a my si ho právě teď jdeme poslechnout. Ladíš Radio Spin, CZSK Underground.
3: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na

0: Raklo Rukono a Tenký. My jsme se tady ze začátku bavili o life rapu, ten jsme tady slibovali, o ten se postará dneska Raklo. Řekneš nám k tomu tracku něco?
1: Samozřejmě, je to můj single, který se jmenuje Slow Down. Vydali jsme ho na konci, nebo ke konci roku minulého v říjnu, shodou okolností 29. Takže to je asi zhruba měsíc do toho, aby to byl rok, co jsme to vydali. No, pozval jsem si tam na jako hosta Patrika, Gorilla Patrik, a je to na beatu od Evokena, to je ostravský producent mladý, který je velmi šikovný, a udělali jsme k tomu vlastně i klip, který je všude.
0: No dobře, tak jdeme na to?
1: Yes.

0: Jedeme srovnat kloně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat kloně,
1: jedeme srovnat skóre.
0: Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas. Oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat. Rovnou cestou přímo jdem, situaci tvrdí eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, na ksichtě směs.

0: Co na skóre? Raklu Rukono Baby, Radio Spin, Ostrava City, 2025.
1: Tohle byl Raklo Rukono, track Slow Down. Pojďte hned tady k mikrofonu my a hned to tady můžeme trochu probrat. Track Slow Down, ten už je teda venku, lidi ho můžou teda dát venku i s videoklipem.
0: Přesně tak.
1: Tak to si rozhodně na YouTube dejte. My už se budeme pomalu, ale jistě chystat do konce našeho pořadu. Máte ještě nějaký poslední slovo, který byste chtěli tady posluchačům říct?
0: Já určitě, hele... Kdokoliv by se chtěl podívat na jakoukoliv věc, co se týče audia, videa, songů, čehokoliv, tak sociální sítě, Instagram, PS Records, Raklo Rukono, Golden Raklo, to samé TikTok, to samé Facebook a tak dále, YouTube, Porno Sound Records. Najdeš tam všechny videa, klipy a tak dále.
1: Tak rozhodně to čekujte, ještě jsme tady taky měli Tenkýho, připomínám, kterýho rozhodně taky najdete někde na sockách určitě.
2: Tak samo Tenký úplně všude, TikTok, Instagram, Facebook, Tenký s měkkým i na konci samozřejmě a můžete se těšit na nové věci.
1: Super, tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a třeba zase někdy tady ve studiu.
2: Děkuji moc.
0: Taky díky moc, ale měj se, čau, čau.
2: Mějte se, čau.
1: Jirka, Radio Spin, hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer. A každou neděli od 9 večer. Na

old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne, listování rapem a každej týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

hned v noci lesem vyskočí z

0: Spin ráno na rádiu Spin. O víkendu byl v Praze okurkový festival a na něm byla soutěž v pití laku z kyselých okurek na čas. No, asi znám lepší soutěže. Takže jsem se ptal, v jaký soutěži pojídání jídla byste vynikali vy?
1: Holandský ohlížku a bramborové kaše.
2: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
0: Hoši, vy se toho nebojíte?
3: Hey, jasný, já bych sežral ty pendreky zase, že?
0: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
3: Kolik 400.
4: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopný sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
0: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
5: Soutěži jezení těch malých bílých bavorských klobásek grilovacích.
0: Šitkámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
5: To bych zvládnul i víc.
0: Ondro, já věřím tomu, že mně bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořtice, zasedneme před Radio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio

Rádio, rádio, rádio, rádio Spin.

0: tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Radio Spin.
3: Right about now.

Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u novýho pravidelného pořadu CZSK Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejen teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rapy. Dnešními hosty tak je Raklo Rukono a taky Tenký. Čau kluci, vítám vás ze studiu.
1: Ahoj, ahoj.
2: Zdravíme.
0: Jsem rád, že jste si na nás udělali čas, že jste vážili takovou dálku k nám tady do studia. Kdybyste se měli krátce, přehodím to takhle na vás chytře, představit posluchačům jednou dvouma větama, když poprosím třeba Rakla, aby začal.
1: Jasně, jasně. Ahoj, já jsem Raklo, jsem z Ostravy, hele, dělám rap asi 60 tisíc let. No a mám studio Porno Sound Records a tím bych to uzavřel.
0: O tom všem bude řeč samozřejmě. Co Tenký?
2: Ahoj, já jsem Tenký, dělám rap o něco déle než tady můj kolega. Patřím do skupení Safari, kdysi bývalého, které taky vzniklo v roce 2006 a dodnes dělám rap.
0: Jak vy dva jste se vlastně dali dohromady?
1: To je otázka na tělo, kámo.
2: V roce 2014 jsme vydávali album Experiment ještě se Siganem a měli jsme společný koncert, kde vlastně jsme se potkali s Raklem. Oni hráli po nás nebo před náma, teď nevím, a tam vlastně jsme si nějak řekli o tom, že on má studio a vyzkoušel jsem vlastně nahrávat poprvé v jiném studiu než v našem a to bylo u něho. No. Tak takhle jsme se seznámili.
1: Ale znali jsme se jako takhle od slyšení už dále, jako já tě jako osobně jsem tě neznal, ale vím, že jsme o sobě slyšeli už jako nějaké roky dopředu v té Ostravě, jako že se dělá rap. Jako.
0: A je ten rok 2014 rokem, kdy jste se tomu víc začali věnovat tomu rapu, nebo už to vzniklo někdy dřív?
1: No hele, za mě právě ten rok 2014 byl takový docela přelomový, protože já jsem měl jako nahrávací studio, nějak jsem ho rozjížděl a dělal jsem svoje osobní věci a moc jsem se tomu nevěnoval, práce hlavně na prvním místě, takže jsem to dělal tak jako hobby, no a právě jak jsme se nějak s Tenkým dali dokupy, začali jsme nahrávat to album, které pak vyšlo 2017, myslím, že 2017, protože 2014 jsme to hned nezačali dělat, že 2017, tak od té doby se to jako docela rozjelo. Po něm vlastně přišel Yoga, ten si tam taky udělal solovku a pak se to tak nějak jako začalo rozjíždět, začali chodit lidi, začali se dělat songy, alba a vlastně to jelo už jako na full potom.
0: Ty produkuješ teda hlavně ve tvým studiu Porno Sound. Aha. Než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá, protože tam spolupracuješ se spoustou jmen tady z naší scény, jak se díváte na vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: Ty kráso. Tak to bych byl moc rád, kdyby začal Tenký.
2: Dobře jste na mě hodil. Tak já si myslím, že rapuje čím dál víc. Jakože se to vyvíjí asi dobrým směrem, protože všechno, co my jsme dělali od roku 2006, kde jsme neměli úplnou inspiraci v těch sítích a všude, kde to na nás skákalo, tak dneska asi ti kluci mají možná lehčí přístup se k tomu dostat, ale zase mají těžší se prosadit v té záplavě té hudby. Jo. Ale já si myslím, že se to vyvíjí moc dobře, že technicky, prostě liricky, jak které věci, jako je toho fakt strašně hodně, ale já jsem jako spokojený a myslím, že s úplnou pokorou a respektem prostě si poslechnu všechno, co jako vychází a baví mě to, celá scéna prostě jako roste.
1: Přesně tak, já to asi nebudu víc rozvádět, protože mám na to stejný názor, ale jen řeknu, že za mě teda takový jako teď nejsilnější moment je právě ten Witch, ten jeho koncert v O2 Areně a já jsem teda, když jsem tam byl a díval jsem se na to, tak jsem u toho cítil prostě jako obrovské naplnění, že československý rap je takhle vysoko, to za mě to bylo světové.
0: Když se teda dostaneme k tomu Porno Soundu, jak tohle vzniklo, kdy to vzniklo a co všechno už má tohle studio na kontě?
1: No, tak vzniklo to, hele, dříve se to jmenovalo jinak, ale ten začátek Porno Sound je, myslím, 2023. A 2023 to jsme našli nové prostory a rozjeli to, víceméně já hlavně. No a co má za sebou, hele, z těch jakoby nejznámějších má za sebou samozřejmě solovky Tenky a Yoga Spank, že to je jasný. Potom
2: ten společný projekt, co ti jsme dělali už pod porno sám.
1: Jo, no to jsme právě vydali ještě před.
2: Nebo to bylo tak nějak,
1: ještě,
2: že?
1: To bylo ještě před, to bylo 22, no a 23 už to bylo porno sám. Potom vlastně album, které se dělalo ke 100 letům výročí ostravského fotbalového klubu Baník, tak to vlastně Pretorian, Chacharský a Elbaj to dělali taky u mě. No a potom MC Zuzka, no to bych asi teďka asi nezvolil
2: na všechno. Patrick,
1: no. Gorilla Patrick, jako jich tam dost, no.
0: Je někdo, nebo ne, někdo spíš nějaký projekt, který by si vypíchnul, že by si řekl, že ten se jako v tom pornosoundu extra poved?
1: Tak mě osobně jako projekt, na který jsem pyšný, je právě ten, co ti je. To je samozřejmě, protože jsem tam já, že? To je jasný. A potom bych ještě i ten prostě pro ty Baníkovce, to mě taky jako docela překvapilo, že se to dostalo takhle daleko a jsem taky na to pyšný, za to vlastně jsem dostal zlatou desku, jakože za mix. No a co bych vypíchl, je určitě právě letos vydaných 5 singlů, asi Gorilla Patrick, Tanky. To mě baví. Kluci to pojali jako víc energičtěji, jakoby možná i tanečně a hlavně jakoby fresh, takže mi to fakt baví. Tyhle věci mě baví.
0: A proč vlastně pornosound? Ten název jako takovej, váže se k tomu nějaká historka, proč jste to pojmenovali zrovna takhle?
1: No, tak jelikož to nechceš pustit po 10. hodině, tak bych řekl, že to vzniklo tak, že jsme hledali vlastně název, který bude originální a nechtěli jsme nic jako, nevím, třeba plácnu, nevím, Studio Signál nebo Studio Melodie, nevím, nenapadá mi teď zrovna nic. Tak jsme chtěli něco originálního, chtěli jsme něco prostě jakoby, co bude drze, ale zároveň fresh a trošku jakoby podtrhovat tu ostravskou kulturu a ten prořízlý jazyk.
2: Trošku tu kontroverzi, no.
1: No. Tak jako jsme hledali a vlastně chtěli jsme něco takového jako úderného, no a přišli jsme na porno sound, protože to vlastně jako znamená, si máte, jak to říct, to znamená jako já bych to přirovnal k tomu, že vlastně při určitých filmech pro dospělé vznikají zvuky, které jsou velice libé na ucho a to je vlastně porno sound.
0: Dobře, Jirka, hosty dnešního CZSK Underground jsou Raklo, Rukono a Tenký. Tady už zaznělo uskupení Co ti je, tak jak vzniklo tohle?
1: No, co ti je vlastně vzniklo přesně tak, jak jsem říkal. Tenký dělal solovku vlastně jako první u mě ve studiu v roce 2017 vyšla. Jmenovala se Walkman, nebo pořád se jmenuje Walkman. Po ní přišel Yoga Spunk jako další bývalý člen uskupení Safari, stejně jako Tenky. Jeho solovka se jmenovala Stopař, tak ji udělal. No a pak jsme se právě takhle jako hecli, že bychom zkusili my tři něco dohromady, že bychom splašili beaty, nějaké udělali a přesně tak se to nějak jako rozjelo a dotáhli jsme to do konce, vydali jsme to 22. Měli jsme křest, který si myslím se velice povedl v klubu Ostravském Fabrik. Za mě vlastně jako jsem velice na to pyšný. Chtěli jsme jako vykročit jiným směrem, než jsme do té doby dělali tu hudbu a to si myslím, že se povedlo.
0: Jaká je vaše motivace dělat hudbu?
1: Naše motivace dělat, aspoň moje, teda motivace dělat hudbu je, co bych dělal jinýho motivu.
2: Přesně tak, mě jako baví osobně přímo celý ten proces, jo, jít do toho studia, vymýšlet to, nahrávat to, cítit tu můzu, prostě když přijdu do studia, tak tam je něco, co se nedá popsat ani možná slovy, je to vlastně čas, který vůbec nevnímám, je to ta věc, na kterou se soustředím, mám fokus jenom na to a nic ostatního tam prostě není. Takže mě osobně rap už od roku 2006 provází celým životem vlastně a je to pro mě, nikdy to nebyla nějaká hra, je to nějaký můj životní styl a zároveň i terapie.
0: Dalo by se říct teda něco jako cesta je cíl tady u toho?
2: Přesně tak. Užívám si tu cestu, ten proces a upřímně mi fakt jedno jako kam to může jít, co to může mít za čísla, co to může být za prachy, jo, a takhle všechno, protože už v tom roce 2006 vůbec nic takového neexistovalo. Nebyl vůbec žádná ani myšlenka, že by to někdy něco mohlo dát. Takže to fakt jako prostě je to sice klišé, ale děláme to z lásky.
0: Co je pro vás nejdůležitější faktor v rapu? Že když něco, co třeba chybí rapovému songu, tak třeba pro vás ztrácí úplně hodnotu. Co je to důležitý, co tam musí být?
2: Rytmus. Jako tam prostě musí to hýbat s člověkem. Musí to nějakým způsobem... Tam je toho prostě spousta fungovat. Od techniky až po jako nějaký vibe, jo, ale... Myslím si, že úplně ten základ je prostě, aby ten MC měl ten rytmus, aby to mělo nějakou osobitost, aby tam byla autenticita.
1: No, já bych ještě dodal, že přesně tak, ten rytmus, vlastně ta flow toho rapera, který to rapuje, jak proplouvá vlastně tím beatem, takový základ, ale za mě to jedna z nejdůležitějších věcí je jako rýmy. Uh-huh. Text jako hudba samozřejmě celé to podtrhuje a celé to vede, takže hudba je prostě pro mě to základní, ale ten text, jako když prostě ten rapper má fádní rýmy, které prostě čekáš, tak mi to nebaví.
2: A já si to třeba nemyslím, protože zase do určité hudby, když je to brané jako celek, jako hudba, a ne jenom když to rozděluješ na beat a text, a je to celek, tak i ty fádní rýmy v některé prostě hudbě můžou znít nefádně. Prostě, že to tam se hodí, jasně. Takže nejde ani tak o ten obsah, ale o celkový dojem a ten vibe právě toho beatu. No.
0: Když se zeptám Rakla, teda ty jako producent, snažíš se někde pomáhat těm rapperům i s textama?
1: Samozřejmě, ne, že bych jako seděl a psal přímo ten text, o to jsou tady jiní, že? Ale já vlastně, když někdo u mě nahrává ve studiu, tak někdy se prostě stane, že ten poslední rým třeba nesedí, nebo ta poslední věta jakoby do timingu nesedí, frázování ti nesedí, máš tam třeba jednu, já nevím, samohlásku, souhlásku navíc a je třeba to doladit, tak když ten člověk není úplně zkušený, tak to přímo říkám. No, říkám, jako, že máš to dlouhé, nevychází ti to, prostě musíte to zkrátit, vynechej to slovo, nebo napiš to jinak, napiš to tak, zkus to takhle. Ten, kdo to pobere, si nechá poradit, ten, kdo to nepobere, tak řekne ne a nakonec to stejně takhle udělá, takže jako jo. Jo. A někteří ne, někteří právě to udělají sami a je to vlastně super, ale to jsou většinou lidi, kteří to dělají už nějaký jako pátek, takže tomu rozumí.
0: Jasně. Na co se od vás můžeme do budoucna těšit? Máte nachystaný nějaký projekty nebo nějaký live shows třeba, kde vás můžou posluchači vidět?
1: No, co se týče mě, tak já jsem teda úplně totálně pohlcený tou prací ve studiu, takže moje solové věci vycházejí jako v tempu 1-2 skladby ročně, takže já úplně jako si nejedu ty liveka a koncerty, takže já jako neplánuju nic a výhledově, co se týče koncertu, nevím, nevidím nic, jako zatím nepřišly žádné zajímavé nabídky a nic ani mě tak jako nebere, ale výhledově určitě budeme vydávat singly, alba a tak dále. Takže no, co se týče koncertu, se lidi určitě včas dozví, protože to budeme mít na svých sociálních sítích a tak dále, ale teď mě nenapadá zrovna nic.
0: Jasně, určitě sledujte kluky na sockách, tam se dozvíte všechno potřebné info určitě. Tenký, ty tady máš i nějaký ještě nevydaný track.
2: Přesně tak. Já jsem ve studiovém módu, to znamená, že taky nechystám žádné koncerty a takhle, takže jsem momentálně zavřený přímo ve studiu, nahrávám tracky a chystám EPčko, které už mám hotové, už na něm ladíme vlastně mix master a jednu věc jsem tady vlastně přinesl dneska do studia, aby jsme mohli vlastně pustit ven. Takže album nebo EP, uvidíme, co z toho ještě vznikne, protože někdy ty songy chodí tak rychle, že z toho EPčka může být album, ale jako mám na mysli EP, uvidíme, každopádně do konce roku by to mohlo být venku.
0: Ladíš Radio Spin, Jirka, taky Raklo Rukono a Tenký. My jsme se tady ze začátku bavili o live rapu, ten jsme tady slibovali, o ten se postará dneska Raklo. Řekneš nám k tomu tracku něco?
1: Samozřejmě, je to můj single, který se jmenuje Slow Down. Vydali jsme ho na konci nebo ke konci roku minulého v říjnu z hodou okolností 29. Takže to je asi zhruba měsíc do toho, aby to byl rok, co jsme to vydali. No, pozval jsem si tam na jako hosta Patrika, Gorilla Patrik.

žádný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímodem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směr.

0: Sovnatskore. Raklu ruko no baby, Radio Spin. Ostrava City 2025.
1: Tohle byl Raklo Rukono, track Slowdown. Pojďte hned tady k mikrofonu my a hned to tady můžeme trochu probrat. Track Slowdown, ten už je teda venku, lidi ho můžou teda dát venku i s videoklipem.
0: Přesně tak.
1: Tak to si rozhodně na YouTube dejte. My už se budeme pomalu, ale jistě chystat do konce našeho pořadu. Máte ještě nějaký poslední slovo, který byste chtěli tady posluchačům říct?
0: Já určitě, hele, kdokoliv by se chtěl podívat na jakoukoliv věc, co se týče audia, videa, songu, čehokoliv, tak sociální sítě, Instagram, PS Records, Raklo Rukono, Golden Raklo, to samé TikTok, to samé Facebook a tak dále, YouTube, Porno Sound Records, najdeš tam všechny videa, klipy a tak dále.
1: Tak rozhodně to čekujte, ještě jsme tady taky měli Tenkýho, připomínám, kterýho rozhodně taky najdete někde na sockách určitě.
2: Tak samo Tenký úplně všude, TikTok, Instagram, Facebook, Tenký s měkkým i na konci samozřejmě a můžete se těšit na nové věci.
1: Super, tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a třeba zase někdy tady ve studiu.
2: Děkuji moc.
0: Taky díky moc, ale měj se, čau.
2: Mějte se, čau.
1: Jirka, Radio Spin, hezký večer.
3: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na rádiu.

0: Uhanského hříšku a bramborové kaše.
1: Já si myslím, že bych byl přeborník vězení gumových medvídků. Protože moje přítelkyně nad tím žasla, když mě poznala, že jsem jich sežral kilo na posezení.
2: Hoši, vy se toho nebojíte?
3: Je jasný, já bych sežral ty pendreky dosežil.
2: Kolik si myslíš, že bys jich do sebe nasoukal?
4: Hele, my u nás na cateringu máme třeba kanapku s bazalkovým máslem, posypanou pekorínem a na tom je daná jako napůl rozpůlená prostě kulička hroznovýho vína. To jsem schopnej sežrat 4 bedny na posezení a v jedné bedně 40 kousků.
2: No, tak Jarmile, tebe si na svatební catering určitě nepozvu a vlastně si tam nepozvu asi ani Ondru.
3: V soutěži jezení těch malých bílejch bavorských klobásek grilovacích.
2: Shit, kámo, ale těch se dá sežrat třeba 20 na posezení, ne?
3: To bych zvládnul i víc.
2: Ondro, já věřím tomu, že mě bude strašně, ale strašně zle, ale pojď, nakoupíme bavorský klobásky, nakoupíme 2 kýble hořčice, zasedneme před Radio Spin a dáme si battle. Uvidíme, kdo ten rekord urve, no a jestli u toho neumřu na otravu bavorskýma klobáskama, tak se slyšíme zase zítra ráno ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Radio Spin.

0: pussy ass.
1: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
2: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin. Yeah.